vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, potom co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácí na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi Pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z Pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc. Rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme, to chceme. A já jsem řekla teda,

0: Jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
1: To utíkalo z talíře.
0: No mě to trošku jídlo utíkalo.
2: A čili to se jí za syrova? Jako
0: opravdu to byly takový různé. Tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije. No. Pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
1: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
0: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
1: Třeba úraz nějaký.
0: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
1: V tom jste společně s Naďou.
0: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
1: Ona zapalí i šaty uvaření.
0: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já to si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf kuchař. A jsem říkala, děti si to ani ještě neochutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
1: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlem Komicovou.
0: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skla. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 011 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravské Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké Kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály, jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnicích místo kaprů, tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou zahradou 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli vstářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky, tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil, a protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn, tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I., to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I., vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se dokonce dřív, protože Lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku Lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku. On sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bílé pestré listy. Po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží a vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr, ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo? Takže když se otočíte
1: a vrátíte, tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Duvková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě. To jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné. Ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší. A co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den, což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 boudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové.

0: škodlivé látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec z těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces úzdravy.
1: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý, legitimní důvod. Ale To jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova nejezdí vlaky. Obec Vysoká nad Labem nechala opravit část cyklostezky Labská. Fotbalisté Liberce zvítězili na úvod ligové sezóny v Plzni. A počasí polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Cestující na železnici z Hradce Králové do Trutnova se musí připravit na komplikace. Do pondělní půlnoci pokračuje výluka mezi Jaroměří a Starkočí. Důvodem je údržba trati. Informují o tom České dráhy. Vlaky jsou nahrazené autobusy. Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce po 7 letech provozu nutné.
3: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valku a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celé sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaký čas bude i pro ty bruslaře.
2: Zaměstnavatelé v Česku loni řešili 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců, meziročně asi o 200 víc. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji řeší úrazy i brigádníci.
4: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
5: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než mi bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
4: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
6: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
4: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vyjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí bylo zraněno. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli pátrá. Útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény.
0: Sport.
2: Fotbalisté Liberce porazili na úvod ligového ročníku Plzeň venku 3-1. Teplice doma vyhráli nad Bohemians 3-1 a Baník Ostrava si odvezl ze Zlína vítězství 1-0. Zbrojovka Brno porazila Spartu Praha 3-1.
0: Počasí.
2: Na východě Čech bude polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru ojedinělé přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí. Pokračuje tam stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, začala nám neděle 26. července. Jsou 4 minuty po 5. hodině a já vám přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes slaví svátek Anna, je to jméno hebrejského původu a znamená milosti plná nebo také milá. A přejeme proto vše nej všem Anám a Aničkám. Dnešek je také Mezinárodním dnem ochrany mangrovových lesů. To jsou lesy, které rostou na mořském pobřeží a jejich kořeny drží břehy pohromadě a chrání je před vlnami i bouřemi. Pranostika říká svatá Anna, chladna z rána. Tak já mohu říct, protože jsem přijela do rozhlasu na kole, že to není tak hrozné, že to ráno je docela příjemné a určitě, jestli nemáte rádi vedro, vydejte se do ulic co nejdříve, protože dneska se nám to pořádně zase roztopí. No a kdo dneska slaví narozeniny? Pokud je to někdo z vašich příbuzných, tak to se musíte podívat do svých kalendářů a diářů. Já tady mám napsáno, že například slaví herec Saša Rašilov, kterému je 54 let a i jemu přejeme všechno nejlepší. A pokud vy máte narozeniny, tak jako dárek od nás berte tu následující písničku.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Karel Gott dospíval v 5 hodin a 11 minut. 125 let stará secesní studna na Velkém náměstí v Hradci Králové dál chátrá. Státní dotaci na její opravu ale město zatím nevyužije. Radní totiž odmítli návrh, aby se z historického prvku v centru města stala kulturní památka. Část z nich se totiž obává, že by památkový status komplikoval přípravu mnoho let chystané rekonstrukce Velkého náměstí.
1: Kruhovou mříž s ornamenty lipových listů vyrobili v roce 1900 v Hradecké zámečnické škole. Vrchol zdobí větrná korouhev zobrazující pracujícího kováře. Po uvedení na výstavě umělecko-řemeslných prací ve Vídni přenechalo vedení školy mříž městu. Kameníci pro ni vytvořili podstavec a hotovou studnu umístili na Velké náměstí. O její obnovu teď usiluje i nezávislý náměstek primátorky Adam Záruba.
2: Tento návrh zešel z pracovní skupiny pro program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, což je dotační program státní. A jediný problém, který tomu brání, je, že to není kulturní památka. Na té pracovní skupině jsme se dohodli, že příštím roce bychom teda mohli zahájit opravu. Bylo by to vlastně s podporou tohoto programu.
1: Přesto rada města návrh neschválila. Obavy, že status kulturní památky zkomplikuje přípravu dlouho plánované rekonstrukce Velkého náměstí, popisuje náměstek primátorky Lukáš Rádek z TOP 09. Sám se hlasoval. Zdržel.
3: Vzhledem k tomu, že rekonstrukce Velkého náměstí počítá s mírným posunem té studny do jiné dispozice a zároveň vystrojení vnitřku té studny nerezovou vanou, tak si nemyslím, že v této fázi praktické, aby došlo k vyhlášení kulturní památky. Takže město si buď musí vybrat, že bude mít suchou studnu, která bude kulturní památkou, anebo studnu s vodou, která kulturní památkou zřejmě nebude.
1: Obavy z toho, že by studna jako památka ohrozila chystanou přestavbu náměstí, považuje Záruba za liché.
2: Ani já, ani vedoucí odboru památkové péče, pan architekt Falta, nejsme padlí na hlavu, aby jsme navrhovali něco, co opravdu ohrozí rekonstrukci Velkého náměstí, takže ta památka by měla být respektována v té podobě, jak byla vytvořena kdysi dávno a jak se nám dochovala.
1: Klíčová je tak i otázka, jestli může památkově chráněnou studní po obnově vůbec protékat voda. Ředitel Josefovského pracoviště Národního památkového ústavu Jiří Balský v tom žádný konflikt nevidí.
4: My si myslíme, že má jako na prohlášení za kulturní památku velký potenciál po nastudování toho, co ní je známo po umělecko-řemeslné stránce i dokonce po stránce jejího příběhu. Já nevidím žádný zásadní důvod, čím by památková ochrana této studny měla zkomplikovat přípravu a provedení obnovy Velkého náměstí. I kdyby byla kulturní památkou, tak nevidím zásadní důvod, proč by nemohla být doplněna například o vanu. Podle mě všechno lze skloubit dohromady.
1: Památkový ústav je podle Jiřího Balského připravený podnět na prohlášení studny za kulturní památku podpořit. Pokud radnice nezmění názor a opravu skutečně spojí až s chystanou rekonstrukcí náměstí, bude chátrající historický prvek na obnovu zřejmě čekat ještě několik dalších let. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A za chvíli už pro vás budeme mít aktuální informace o počasí. Do té doby kapela Queen a Radio Gaga. Posloucháte Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Máte doma malé objevitele, pak vyraste do Hradce Králové na komentovanou prohlídku s Gustíkem po lví stezce. Děti společně s lvíčkem Gustíkem odhalí příběh města, budou hledat lvy ukryté na domech i ve znacích a dozvědí se, proč je právě lev symbolem Hradce Králové. Sraz je dnes před 10:00 dopolední pod Bílou věží.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně slunečné a teplé počasí. Dopoledne bude jasno až polojasno během dne odpoledne. A začne od západu přibývat oblačnost a večer se mohou ojediněle objevit přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách naměří 23 až 26. Vítr bude zpočátku slabý, přes den mírný jižní až jihozápadní. Rozptylové podmínky se z ranních mírně nepříznivých během dne zlepší na dobré až velmi dobré.
2: Rádio Na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut bude 17:30, ještě než uslyšíte krátké zprávy, tak je tady spotřebitelský servis a dnešní dotaz bude souviset s nákupem piva. Jestli je dobře a potřeba kupovat ještě další várku, na to se ptáme Josefa Černého.
1: Pan Erik si koupil v marketu v akci 20 piv, včetně přepravky, za kterou zaplatil 100. Prázdné lahve postupně vracel, až zjistil, že mu ve sklepě zůstala samotná přepravka. Tu ale prodejce odmítl vzít samotnou zpátky, prý je bere pouze s lahvemi. Pan Erik teď neví, co s ní, jestli si má kupovat jednotlivá piva a přepravku vrátit, až ji doplní. Pane posluchači, přepravka na lahve je samostatné zboží, které jste si přece samostatně zaplatil, takže prodejce je povinen vám ji samostatně vzít zpátky. Pokud se s ním nechcete dohadovat, můžete použít vámi navrhovaný způsob nebo přepravku prostě vrátit v kterémkoliv jiném obchodě.
0: Máte i vy nějaký zajímavý dotaz, tak nezapomeňte, že nám můžete napsat na naši e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz a my ho určitě zpracujeme. Krásné ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: 3000 lidí v meziměstí na Náchodsku jsou bez zubaře. Poslední dva stomatologové skončili před víc než 5 lety. Městu se za ně nedaří sehnat náhradu. Víc ve zprávách v 6. Koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí má zhoršenou kvalitu vody. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat, oznámili to hygienici. Zároveň taky nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat osobní a platební údaje lidí. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na poplatcích. Francie nařídila evakuaci dalších 55 000 obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Už předtím opustilo domovy 200 000 lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělského Madridu. Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi získali v americké Oklahomě celkem 7 medailí. A jaké bude počasí? Polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept z roku 2023, který se umístil na 3. místě. Podrobnosti už za chvíli, je 5 hodin 32 minut.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Dnes bude péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Borovou, třetí nejlepší recept roku 2023, cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová fólie? To je taková ta fólie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu fólii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Jak velké rozdíly jsou v obou receptech, tak to zjistíte dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila budu spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Teď je 5 hodin.

0: Své se po železnici trochu jinak můžete v Žacléři nebo Lamperticích. I dnes tam jezdí motorové drezíny, které vás zavezou třeba až k hornickému skanzenu. Vítr ve vlasech a netradiční výlet pro celou rodinu je zaručen.
1: Počasí.
0: Jestli se chystáte ven, většinu dne vám bude přát počasí. Čeká nás slunečno, odpoledne přechodně přibude oblačnosti a večer nelze vyloučit ojedinělou přeháňku nebo bouřku. Teploty se vyšplhají na 29 až 32 stupňů. V horských oblastech bude mezi 23 až 26 stupně Celsia. Slabý ranní vítr přes den zesílí na mírný a bude foukat od jihu až jihozápadu. Biopředpověď hlásí stupeň číslo 3.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Zpívala vám Aneta Langerová jeden ze svých prvních hitů a my si teď dáme nedělní kávu, kterou pro nás připravil Vladimír Buriánek a tématem bude hrdost.
1: Od jakživa se mi líbilo, jak některé národy doprovázejí znění jejich hymny tím, že pokládají pravou ruku na stranu srdce. Tenhle úctyhodný způsob prožitku při znění slavnostních tónů někdy i za doprovodu zpěvu je hezký a vypovídající něco o národní hrdosti. Objevuje se občas zatím jen v malém i u nás. Příslušnost k národu, hrdost a vlastenectví nemusíme prokazovat jen při sportovních vítězstvích. Poskakováním za doprovodu onoho známého, kdo neskáče, není Čech. Možná vás překvapí, kolik evropských i světových přínosů Čechové přinesli. Nejsou to jen ty známé, které jsme slyšeli už ve škole. Například Reslův lodní šroub, Janského krevní skupiny, Ruchadlo bratranců Veverkových, Kaplanova turbína, Mendelova genetika a zákony dědičnosti, Divišův bleskosvod, nebo Hejrovského objev polarografie, za který dostal Nobelovu cenu, a potom ještě jeho objev kontaktních čoček. Máme i některé třeba méně známé objevy, o kterých se tolik nepíše, ale jsou stejně významné jako ty předešlé. Třeba Silonky, za jejichž zrodem stojí vědec Otto Wichterle, oblíbená hra Pexeso, protitankový ježek, což je nápad jednoho legionáře, nebo Modurit, vynález pro loutkáře, výtvarníky a kreativní tvůrce, prskavky, která vyrábí jediná firma v Evropě, remoska, kterou používáme od roku 1957. Máme jeden originální nápad jen pro nás, Mutichovy němé značky, unikátní turistické značení, které se používá v Krkonoších. U nás se zrodilo i první elektrické violončelo vytištěné na 3D tiskárně. Patent na světové prvenství mají i umělé cévy, kostkový cukr, plastická trhavina Semtex, verzatilka i obložený chlebíček. Z poslední doby i nanovlákna, unikátní průmyslová technologie z Liberce. Všechny tyto vynálezy s puncem jedinečnosti jsou ukázkou nápadů českých mozků a významným přínosem světu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meziměstí na Náchodsku je bez zubařské ordinace. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole výroční cenu. Fotbalistům Sparty nevyšel vstup do nového ročníku Šance ligy. A počasí polojasno až jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. 3 000 lidí v Meziměstí na Náchodsku jsou bez zubaře. Poslední 2 stomatologové skončili před víc než 5 lety. Městu se za ně nedaří sehnat náhradu, připouští nezávislá starostka Pavlína Jarašová.
2: Pokud by se našel někdo, kdo by u nás zubařskou praxi mít chtěl, tak máme připravený byt, ordinace, které jsou zkolaudované jako zubní ordinace. Jsme připraveni a ochotni se podílet na financování křesla a nějakých dalších věcí, které by ten konkrétní zubař požadoval.
0: Cyklisté můžou jezdit z Jilemnice do Martinic v Krkonoších po nové stezce. Vede podél frekventované silnice 2. třídy. Pěší a cyklisté doposud jinou možnost, než využít silnici, neměli. Práce stály 62 milionů korun.
3: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti ocenili Jiřího Lábuse. 76-letý herec a komik obdržel výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. Cenu si převzal v kině Hvězda před projekcí snímku Klauni.
4: No tak pro mě to je samozřejmě radost, protože na takovém festivalu, který připravují filmoví teoretici, že jo, lidi, kteří opravdu mají vztah k těm filmům a odborníci filmoví, tak je to radost dostat takové ocenění. Je to pro mě velká čest a velice si to vážím. Sport.
0: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku Šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti Nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemianca ztratili v Teplicích taky 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru ojediněle přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 6. hodině, před námi je horký letní den, plný slunce, je neděle a tak snad máte volno. A pokud jste v práci, přejeme vám, ať vás to dnes baví a rychle vám to utíká. Mezi 6. a 7. hodinou pro vás máme pestrý program. Pozveme vás na dnešní fotbalové derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, které určitě bude velmi vyostřené. Uslyšíte také, jak plzeňští vědci využívají virtuální realitu při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou a podíváme se přímo do laboratoře a zjistíme, jak celý systém funguje. Zavzpomínáme i na Petra Novotného. Málo kdo dokázal vyprávět o dobrém jídle tak, že se posluchači smáli od začátku až do konce a vy se o tom přesvědčíte sami. A v hradeckých minutách navštívíme městské lázně v Hradci Králové. Připomeneme si jejich slavnostní otevření, tehdejší technické zajímavosti i to, v čem museli muži a ženy před téměř 100 lety chodit do bazénu. A to všechno už za malou chvíli. Nejprve si poslechneme Václava Neckáře a Ivetu Bartošovou. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová.

0: To byl Václav Neckář, 6 hodin a 11 minut. K 800. výročí Hradce Králové jsme pro vás připravili seriál K dějinám města s historičkami Janou Vojtíškovou a Pavlou Korytenskou. Všechny odvysílané díly i s fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří právě Pavle Korytenské a Hradci v prvorepublikovém období. Dnes to bude o krytém bazénu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Hradecké minuty, v kterých navštívíme nové městské lázně Hradci Králové. Už od roku 1933, a to po celý rok nejen v létě, mohli hradečáci a návštěvníci města zavítat do nových městských lázní. Stavbu městských lázní financovala městská spořitelna a projekt byl zadán místnímu architektu Oldřichu Liskovi. Po vybudování byla dokonce 2 dny před zahájením provozu budova zpřístupněna veřejnosti, a to prostřednictvím prohlídek s odborným výkladem. Heslem nové budovy a nových lázní byl základ zdraví, světlo, vzduch a voda. Nový objekt městských lázní byl slavnostně otevřen v úterý 11. dubna 1933 a nabízel nejen unikátní umělé vlnobytí, jediné v České republice, ale také celou řadu dalších služeb. V noci byla dokonce budova speciálně osvětlena. Byl zde bazén o rozměrech 30x12 metrů, který byl obklopen ze 3 stran galeriemi. Unikátem se stalo již zmíněné vlnobytí, které se spouštělo každou hodinu vždy na 5 až 15 minut. Fungovala zde půjčovna koupacích oděvů, u mužů byl požadavek na plavky delší s nohavičkou a ženy musely nosit do bazénu plaveckou čepici nebo šátek na vlasy. K dispozici byly sprchy, sprchové a vanové lázně, dokonce tělocvična s nářadím nebo odpočívárna s masážemi pro 30 návštěvníků. V bazénu pak probíhala pravidelně výuka plavání, a to pro jednotlivce, ale i kolektivy s heslem Každý chlapec a dívka plavcem. Městské lázně byly vnímány také jako léčebné zařízení, takže zde bylo možné za příznivé ceny navštívit parní, uhličité, kyslíkové lázně nebo dokonce vodoléčbu. Návštěvníci mohli využívat služby kadeřnického salonu, sauny, v nabídce služeb byla pedikura, manikura, nechybělo zde občerstvení, a to formou bufetu a kavárna. Bonusem pak byly venkovní terasy, které sloužily podle umístění jako sluneční lázně nebo k odpočinku a relaxaci. Objekt městských lázní v Hradci Králové se stal kulisou filmu Muži nestárnou v roce 1942. A příště hradečáci na kole.
1: Hradecké minuty.

0: Máte rádi historii a barokní architekturu? Ve Smiřicích se dnes od 2 hodin odpoledne můžete prohlédnout národní kulturní památku Kapli Zjevení Páně. Průvodci vás seznámí se její historií, zajímavostí a navštívit můžete také místní galerie a výstavy.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně slunečné a teplé počasí. Dopoledne bude jasno až skoro jasno, k večeru začne od západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Vítr bude zpočátku slabý, během dne místy mírný jižní až jihozápadní. Rozptylové podmínky se během dne zlepší na dobré až velmi dobré a biopředpověď, tak ta je na 3. stupni.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.
0: Stačilo, aby Petr Novotný začal vyprávět o dobrém jídle a bylo veselo. Za chvíli si to připomeneme. Teď zaspívá Miraj, je 6 hodin a 20 minut, je s vámi Český rozhlas Hradec Králové.

0: Tak to byl Mirai, teď je 6 hodin 23 minuty a co kdybychom si zlepšili náladu a trochu se zasmáli. Svádíte doma s rodinou boj o to, který spotřebič do domácnosti koupit a za který nesmysl naopak neutrácet? Jestli ano, tak budete mít pochopení pro vyprávění baviče Petra Novotného, které jsme před mnoha lety natočili v našem zábavném pořadu. Právě si stěžoval, hádejte na koho, ano, tušíte to správně. Na manželku.
1: Ona nesnáší, když kupuju takzvané blbosti do domácnosti za drahý peníze, jo. Ona nesnese, když koupím si nějaký mixer nebo kavovar, a říká, na co to je, ty seš okouzlený, za týden to tady bude překážet. No koupil jsem si odšťavovač na ty šťávy, jo. No ta zuřila, říkala, taková blbost, jo. A drahý to bylo, protože jsem si koupil schválně drahý, abych měl jistotu, že je dobrý, jo. Ten dělá takový šťávičky, prostě já úplně miluju. Všecko, co tam hodím, zeleninu, ovoce míchám dohromady. Furt ty šťávy jsou dobrý. A teď pozor, moje nejmilejší šťáva zatím jednoduchá kombinace jablka a hrušky. Jo. Jablka a hrušky a teď prostě to spustím. 3 deci šťávy udělám, nádherný, dobroučký, přírodní. A na druhé straně padá takový ten odpad, já tomu říkám pyré, úplně suchý, vymačkaný ten zbytek. To, když se smíchá s cukrem, dá se na to skořice, šlehačka a čokoládová poleva, to je tak strašně dobrý. Já se můžu utlout potom. Já mám takovou velkou kompotovou misku a po těch 3 decích, jako to je, ten odpad je tak dobrý. Já i tajně, aby mi to děti nejedli, protože oni to taky milují. Každý den si to dělám. Rozkoš vrcholná. Koukám na fotbal, protože to mám rád. Tady mám tu 3-decovou skleničku s ledem a v ní tu přírodní šťávu. A polívkovou žící žeru, tu strašlivou dobrotu a to štěstí nemůžu vychutnat. Ona je steky bez sebe tam. Já jí říkám, řekni mě, co ti na tom vadí. S čím tě teď štvu, že chodíš jak... Ona říká, já ti řeknu, co mě opravdu štve. Proč? Mě řekni, proč jsme koupili tak strašně drahou věc, jejímž jediným smyslem je rozdělit na 2 složky to, co ty v závěti dohromady sežere.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova nejezdí vlaky, informují České dráhy na svém webu. Důvodem je údržba trati mezi Jaroměří a Starkočí. Cestující vozí náhradní autobusy. Omezení potrvá do pondělní půlnoci. Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity. V Česku ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren téměř dvakrát tolik. Podle centrální banky stojí za poklesem hlavně rozvoj digitalizace. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vyjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí bylo zraněno. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli pátrá. Útočníka identifikovala jako člena islamistické scény. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7. medaili. O 3. zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přindiš, který ovládl olympijskou disciplínu kajak cross. A jaké bude počasí? Polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Jeden z hitů kapely Olympic, Okno mé lásky. 6 hodin 40 minut jste ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové a před námi je další zajímavé a poměrně důležité téma. Pacienti s roztroušenou sklerózou můžou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli ji vědci ze Západu České univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker. On se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na uči brýle pro virtuální realitu.
1: Tak.
2: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
3: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různě. Odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základě.

0: Krásné ráno, je 6:45. Na zámku Humprecht čeká na děti dobrodružná výprava. Pomohou hraběti najít ztracený klíč od tajemného pokladu, budou plnit úkoly, hledat indicie a na konci je čeká sladká odměna. Interaktivní prohlídky probíhají právě dnes, a to od 9 do 16 hodin.
1: Počasí.
0: Pokud se chystáte ven, čeká vás typicky letní den, bude polojasno až skoro jasno, až k večeru začne přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů Celsia, na horách pak bude mezi 22 až 25. Vítr slabý, odpoledne mírný od jihozápadu a biozátěž je dnes na trojce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Hostem letní reprízy bude skvělá vypravěčka, oblíbená Veronika Walterová, která si získala i hosty veřejné nahrávky. Opět se vydáme za Indiány, mezi kterými tráví sympatická žena každoročně spoustu dní. Poletíme do Ekvadoru, na slavnosti slunce i do kraje lososů a medvědů, tedy na Aljašku. Zastavíme se v Kyrgyzstánu a u Veroniky nepřekvapuje důvod. Zamířila tam na trénink lukostřelby ze sedla pádících koní. Pondělí po 18. hodině.
0: První fotbalová liga dnes pokračuje zbývajícími třemi zápasy úvodního kola nové sezóny. Jako poslední se představí oba východočeští rivalové, protože derby mezi Hradcem Králové

0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové zažívají netradiční vstup do nové sezóny a je to velmi ostrý start. Už mají za sebou úspěšné čtvrteční utkání druhého předkola Evropské ligy, ve kterém vyhráli na půdě norského Tremze 1-0. Rychle ale museli přepnout do ligového módu, protože je dnes v úvodním kole čeká derby s Pardubicemi.
2: To přepnutí po tom jednom čtvrtečním zápase by mělo být ještě jakoby v pořádku. Říkám, že to není nějak naakumulovaný, takže myslím, že všichni víme, o co se v tomto startu bude jednat.
3: Nevidí problém ve druhém utkání během 4 dnů asistent trenéra hradeckého celku Adrian Rolko. Prvotroky by to naopak mohla být výhoda, protože už jsou v zápasovém tempu. Navíc se očekává plná Finep Arena. Fanoušci si užívají úspěšné období týmu, což potvrdili také výjezdem do Norska za polární kruh.
2: Patří velké poděkování všem těm klukům, kteří za náma dorazili do Tremze, vytvořili parádní kulisu, byli celý zápas slyšet, odměnili by ten výsledek a doufáme, že dojdou ve stejně velkém počtu i tady na domácí zápas s Pardubicemi.
3: Fotbalisté Hradce Králové by mohli nastoupit do utkání s podobnou sestavou jako na severu Evropy. Chybět bude určitě zraněný stoper Petrášek. Se svým velkým rivalem ale nemají v posledních letech zrovna úspěšnou bilanci. Od roku 2022 s Pardubicemi 4x prohráli, 3x remizovali a zapsali pouze 2 výhry. Svěřenci Jana Trousila navíc v létě posílili o útočníka Drchala, záložníka Ichu a stopera Traorého.
2: Pod trenérem Trousem už se ukazovali během jara, jak chtějí hrát. Teď samozřejmě došlo k nějaké obměně kádru, doplnění, které asi trenéři tam chtěli. Všechno ukážu až teď ostrý zápasy v lize. Příprava může být jedna věc, ale ty zápasy v lize vám pak odhalí to, co třeba příprava neukázala.
3: Příprava byla rozhodně úspěšnější pro Hradec, který kromě pohárové výhry v Tromse zaznamenal 2 vítězství a 2 remízy. To pardubičtí ve 4 zápasech se zahraničními soupeři nevyhráli ani jednou. Východočeské derby je svátkem nejenom pro fanoušky obou táborů, ale také pro samotné fotbalisty. Především potom pro ty, kteří v jednom z měst vyrůstali.
4: Já se těším moc, protože to pro mě jako pro Hradčáka bude speciální zápas. Poslední, který jsme na Mošáku odehráli, bylo se Slaví, bylo pro ráno, vyhráli jsme. Takže to jsou krásné vzpomínky a doufám, že přijde co nejvíc lidí a že doma Pardubice porazíme.
3: To jsou slova hradeckého odchovance Dana Horáka. Podobně jsou na tom také František Čech, Daniel Trubač nebo Adam Vlkanova. Na straně Pardubice vyrůstala pod zelenou branou pouze dvojice záložníků Štěpán Míšek a Tomáš Solil. Fotbalové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi má úvodní výkop ve 20 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Meteorologové varují před požáry. Gočárovo schodiště v Hradci Králové čeká oprava. Fotbalisté Liberce zvítězili na úvod ligové sezóny v Plzni. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek, hezké ráno. Na mnoha místech České republiky hrozí riziko vzniku požárů. Výstrahu meteorologové rozšířili. Podle Františka Šupka z Českého hydrometeorologického ústavu platí varování kromě jihu Moravy i v částech Česka.
6: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
4: Hradec Králové hledá projektanta plánované opravy Gočárova schodiště. Lhůta pro podání nabídek skončí 17. srpna. Památkově chráněná stavba je v havarijním stavu. Cenu projektové dokumentace radnice předběžně odhaduje na 3,5 milionu korun. V okolí Miletína funguje nová přírodní naučná stezka. Podle nezávislého starosty Miroslava Noska jsou tam různé interaktivní zastávky.
7: Se nám už dotváří přírodní naučná stezka Horní Borový, kam jsme minulý týden nainstalovali 6 interaktivních tabulí, které se týkají vlastně života v přírodě. Lidi už tam docela hodně chodí, můžou se tam opít buštíky, je tam i přichystaný dříví.
4: V barokní kapli Zjevení Páně ve Smiřicích dnes budou mimořádné komentované prohlídky. Kapli si nechal postavit na přelomu 17. a 18. století Jan Josef Hrabě ze Šternberka. Jak budou prohlídky organizovány, popisuje průvodkyně Ladislava Rejchová.
8: Prohlídky s průvodcem začínají tuto neděli ve 14 a v 15 hodin. Návštěvníci se dozví vše o skvostu vrcholného baroka zámecké kapli Zjevení Páně. Zároveň mohou navštívit i galerii pohlednic z celého světa nebo si prohlédnout model Smiřické palackého ulice v podobě z roku 1932.
1: Sport.
4: Fotbalisté Sparty prohráli na úvod sezóny šance ligy na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Neuspěla taky Plzeň, která prohrála doma s Libercem 1-3. Teplice porazili Bohemians 3-1 a Baník Ostrava vyhrál ve Zlíně 1-0.
1: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude polojasno až skoro jasno, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách naměříme kolem 25. Biozátěž je na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce mají skončit v prosinci.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré ráno, je 7 hodin a 4 minuty a přejeme vám krásný den, ať už si vaříte první kávu, balíte batoh na výlet nebo vás čeká práce. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Před námi je slunečná a horká neděle, která bude lákat hlavně ven. V této hodině se společně uvěříme, že některé věci ze školy neplatí úplně tak, jak si je pamatujeme. Rubrika Co v učebnicích nebylo dnes nabídne jedno překvapení spojené s časem. Podíváme se také na místo, kde dnes poteče nejen pot, ale i sportovní odhodlání. Zjistíme, proč se turisté při objevování Královéhradeckého kraje stále častěji dívají do mobilu a přidáme i dva hudební tipy na dnešní večer. Jeden pod širým nebem, druhý s nástrojem, kterému se právě říká král hudebních nástrojů. A nebude chybět ani soutěž Bleskovka, buďte ve střehu. Jsme s vámi, hezký poslech.
5: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Starý dávný hit Petra Nováka, Hvězdičko blízkavá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové doznívá v 7 hodin 11 minut a my i nadále se budeme věnovat hudbě, i když ne té populární. Pátý koncert letošního vrchlabského hudebního léta je dnes věnován varhaním umění. V klášterním kostele svatého Augustina vystoupí o 7. večer studenti základní umělecké školy města s tradicí nejstarší varhanářské dílny v Čechách a představí tři vzácné historické nástroje.
1: No, krásný.
2: Radek Hanuš, sám mistr profesor varhaní hry. Vybral jste ty nejlepší pro koncert.
1: Tento koncert je tradiční a v letošním roce zahrají dva žáci naší základní umělecké školy, Adelka Semeráková a Jenda Feigl. Ten je právě tady za nástrojem. A také jsme si přizvali mladého nadějného varhaníka ze základní umělecké školy z Hostinného Vojtu Valeše. Každý připraví to, co má v tom svém repertoáru. Jsou to skladby od hudby barokní až po skladby moderní.
2: Není divu, že tady rostou takové talenty. Připomeňme Vrchlabí. První varhanářská dílna v Čechách, slavný rod Tauchmanů.
1: Máme tady velkou tradici a k tomu letošnímu koncertu se taky váže několik výročí založení varhaní třídy před 20 lety, takže letošní koncert je jubilejní a také připomínáme 100 let od narození vrchlabského děkana, sbormistra a muzikanta Stanislava Skalského, takže bychom chtěli některé skladby věnovat i jemu.
2: Tady v klášterním kostele jsou troje vzácné varhany a rekonstrukci té trojice se právě letos podařilo dokončit.
1: Rozhodli jsme se, že tady s mými žáky odprezentujeme všechny tři nástroje. Ten, který je dole v presbytáři, přestěhovaný z kostela Nejsvětější Trojice ve Forstu, jeho takové ty jemné rejstříky budou střídat tento krásný romantický nástroj na kůru, u kterého právě stojíme z dílny Rieger z roku 1898.
2: Jen jak se vám na něj hraje?
3: Nádherně. Musím říct, že po té rekonstrukci je to opravdu radost.
1: A také zazní i ten krásný varhaní pozitiv, který tam stojí dole.
2: Ano, a ten je právě tauchmanovský, 300 let starý.
1: Je to taková trochu specialita a na ten zahrají dvě skladby. Jedna bude Jan Křítel Kuchař, o kterém víme, že tady studoval dokonce v klášteře ve Vrchlabí, a od Wolfganga Amadea Mozarta taková miniatura Adagio, původně složeno pro skleněnou harmoniku. Není to roztomilý.
2: Miniatura na miniatuře. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Milovníci hudby mohou večer zamířit na hrad Pecka pod širým nebem. Tam od 7:45 vystoupí cymbálová muzika se známými moravskými písněmi. Koncert je součástí festivalu Podkrkonošské hudební léto. Teď je 7:18.
1: Počasí.
0: Neděle nabídne hodně slunce, také vysoké teploty. Na obloze bude většinou polojasno nebo až skoro jasno. Výraznější oblačnost dorazí až večer. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni, na horách pak mezi 22 až 25. Rozptylové podmínky budou přes den dobré až velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bleskovka.
1: Ano, je tady naše bleskovka. A o co dneska hrajeme? Já si myslím, že to stojí za to, protože kromě propisky s logem Českého rozhlasu Hradec Králové také tady od nás dostanete, pokud uhodnete, odpověď na naši soutěžní otázku. Dvě vstupenky na rodinný festival Friends Fest, který se koná 8. srpna na dostihovém závodišti v Pardubicích. Co vás tam čeká? Marpo, Tublatanka, Hobby Horsing, David Koller, Michal Nesvadba, Seras Mustangů, Strongman Show, atrakce pro děti a mnohé další. Tak a my se dneska do toho pustíme. Dnešní pranostika říká: svatá Anna chladna z rána, a já se ptám, proč bývají na konci července rána chladnější než před měsícem? Nebojte se, máme pro vás i možnosti. Český rozhlas Hradec Králové, tady je Kateřina Prouzová.
2: Tady je Věra Dolenská, Hradec Králové.
1: Věro, víte, proč bývají na konci července rána chladnější než před měsícem, a nebo prostě chcete ty možnosti?
2: Ty možnosti.
1: Za A, slunce už méně hřeje, za B, země je dál od slunce, a nebo za C, noci jsou delší.
2: Já si myslím, že Bčko.
1: Tak to není správná odpověď, bohužel. Mějte se hezky zatím a zdravíme do Hradce Králové a podíváme se na dalšího volajícího. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan.
1: Tak Milane, co myslíte, co je ta správná odpověď?
3: Já myslím, že, nebo typu, že to je to Cčko.
1: Je to tak, já to hnedka upřesním. Pranostika se tentokrát opravdu trefuje. Statistiky ukazují, že kolem konce července začínají být ranní teploty nižší než na začátku léta. A je to proto, že po letním slunovratu se každý den zkrátí asi o 2 až 3 minuty a oproti době před měsícem je tak noc už téměř o 3/4 hodiny delší a země má více času přes noc vychladnout. Tak my vám gratulujeme k výhře. Doufáme, že si festival užijete. Co říkáte?
3: Já moc děkuju, jsem rád, protože tam nebudu poprvé a vím, co nás čeká, že to bude bezvadný.
1: Tak to rádi slyšíme, tak zůstaňte na telefonu, ať si řekneme, co a jak si to předáme. A pro ostatní tady máme písničku Karla Zicha. Bleskovka.

on. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci železničního uzlu ve městě. Víc k tématu ve zprávách v 8. Koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí má zhoršenou kvalitu vody. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat, oznámili to hygienici. Zároveň taky nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat osobní a platební údaje lidí. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na poplatcích. Francie nařídila evakuaci dalších 55 000 obyvatel z okolí města Bordeaux kvůli lesním požárům. Už předtím opustilo domovy 200 000 lidí. Hasiči bojují s plameny i v okolí španělského Madridu. Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přindiše v kajak krosu. Češi získali v americké Oklahomě celkem 7 medailí. A jaké bude počasí? Polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jaké technologie moderní využívají turisté v Královéhradeckém kraji? Tak to vám řekneme. Už za chvíli. Do té doby Valdemar Matuška a teď Elán. Krásné ráno.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: 7 hodin 41 minuta k tomu dospíval Valdemar Matuška. Žádné mapy po ruce a poznámky o trasách, ale stačí mobilní telefon. O čem mluvím, moderní technologie využívají stále více turisté v Královéhradeckém kraji. Slouží jim třeba i v Jaroměři, kam míří lidé od nás i ze zahraničí. Karel Sladký natáčel o turistické aplikaci s Jaroslavou Šírovou z Jaroměřského informačního centra.
1: Máte možnost využít turistické aplikace Smart Guide?
2: O tom slyším poprvé, co to je?
1: To je aplikace pro turisty, který

0: popisuje.
1: Přesně tak, jak to říkáte. Vy jdete, tady si pustíte třeba o chrámu svatého Mikuláše. Vy pokud chcete nějaký informace o tom i přesto získat, pustíte si toho audioprůvodce, který vám odvykládá přes historii, přes to, co tam zajímavého uvidíte. A to vlastně slouží i na další památky a zajímavosti, ať už Jaroměři nebo v Josefově. Všechny vlastně takhle ty zajímavosti si můžete tady tím způsobem prohlídnout, takzvaně, získat o tom informace.
0: Kdo to vlastně aktualizuje, tu aplikaci, aby byly další tipy a další zajímavosti?
1: My vlastně spolupracujeme s Klasským pomezím a přímo co se týká Jaroměře a Josefova, tak to spravujeme my tady v informačním centru si ty informace. Máme možnost zadat, pokud chceme.
0: Kolegyně ukazuje.
1: Kolegyně tady ukazuje, co všechno se může v aplikaci najít, že doopravdy tam je ta mrtlíková naučná stezka.
0: Tak já se rovnou zeptám kolegyně, co dalšího? Máte to zapnuté teď, takže je to aktivní, funguje to?
2: Je to aktivní, funguje to, můžeme si tady prohlídnout stezku Josefovem, mám to v angličtině. Potom tu je povídání k Jaroměřské bráně, která už neexistuje, k nemocnici, Masarykovo náměstí, bastion, bývalý pivovar, muzeum, všechny ty josefovské objekty, které jsou zajímavé.
0: Když jste zmínila ten anglický jazyk, anglickou mutaci, tak v jakých jazycích ta aplikace je?
2: Polština, angličtina, čeština.

0: hudební Kubiřička dnes měří síly stovky sportovců při hradeckém terénním triatlonu. Registrace sice už skončily, ale přijít pozbudit závodníky můžete určitě. Dětské závody startují v 10 hodin, hlavní závod pak v 1:30 odpoledne.
1: Počasí.
0: Před námi je horký letní den, většinou času bude polojasno až skoro jasno, až večer začne oblačnosti přibývat. Teploměry odpoledne ukážou 29 až 32 stupňů, na horách pak 22 až 25. Slabý ranní vítr během dne zesílí na mírný a bude foukat od jihu až jeho západu. Biopředpověď je na trojce. Horké počasí může potrápit hlavně seniory a lidi se srdečními nebo dýchacími potížemi.
1: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Dnešní vydání, co v učebnicích nebylo, se zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Už za chvíli nám to poví Martina Písařík. Teď je tady skupina Lucie a jejich Daniela. 7 hodin, 50 minut.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Lidem v Hradci Králové ubývá voda ve studních. Z Jilemnice do Martinic vede nová cyklostezka. Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson si zahrají o deblový titul v Praze. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci železničního uzlu ve městě. Problém zasáhl Hradečany v několika městských částech. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
4: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
3: Cyklisté můžou jezdit z Jilemnice do Martinic v Krkonoších po nové stezce. Vede podél frekventované silnice druhé třídy. Pěší a cyklisté doposud jinou možnost, než využít silnici, neměli. Práce stály 62 milionů korun.
5: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Lidé v Rokytnici nad Jizerou můžou do konce měsíce posílat návrhy do takzvaného participativního rozpočtu. Město má na dva nejlepší projekty připraveno 300 tisíc korun. V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Následně začne hlasování o vítězi. Zaměstnavatelé v Česku loni řešili 36 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců, meziročně asi o 200 víc, vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce v létě častěji řeší úrazy i brigádníci.
6: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
7: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
6: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
8: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
6: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson si zahrají o deblový titul na turnaji WTA v Praze. Po 11. hodině nastoupí na štvanici proti Britkám Dartové a Lamsdenové. Zápas o singlový titul obstarají přemožitelky českých hráček ze semifinále Rakušanka Tágerová a Ukrajinka Snigurová.
2: Počasí.
3: Na východě Čech bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda teď ráno komplikuje provoz na Gočárově okruhu v Hradci Králové. Pozor na křížení s ulicí Víta Nejedlého, kde havarovalo osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Horko, slunce, bouřky, sklizeň, ovoce, koupání, cestování, grilování, večerní posezení venku, to všechno je léto. A taková může být i dnešní neděle, je jen a jen na vás, čím si ji naplníte. Pokud vám bude u toho hrát i Český rozhlas Hradec Králové, těší nás to. Co od nás uslyšíte po 8 hodině? Čím je typický poslední červencový týden na silnicích? V rubrice Hezky česky rozebereme výrazy host a hostka. Nahlédneme do dnešního kalendária, zavoláme si pro aktuální předpověď počasí. Dnešní večerní fotbalový zápas mezi Hradcem Králové a Pardubicemi bude náročný nejen pro oba týmy, ale i pro fanoušky a také královéhradeckou policii a strážníky. Více si řekneme, až nám dospívají Miroš Birka a Ilona Čáková. Hezký poslech vám všem.
2: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Hradeští fotbalisté se dnes večer představí v prvním utkání nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve 20 hodin přivítají Pardubice a dá se očekávat pěkná divácká kulisa. To ovšem za předpokladu, že se fandové na zápas vůbec stihnou dostat. Více teď probereme s reportérem Tomášem Lerincem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno. Těch důvodů, proč by měli fandové počítat s časovou rezervou, o tom tentokrát opravdu nejenom pár minut, ale raději hodinu nebo více, hned několik. Začneme dopravou. Složité to je na obou příjezdových trasách k aréně, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
2: Rekonstrukce Malšovického mostu znamená svedení dopravy jedním jízdním pruhem řízeným světelnou signalizací. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s opravami komunikace v prostoru nadjezdu v Malšovicích. Řidiči musí počítat s tvorbou kolon.
1: No a ty kolony se budou tvořit před zápasem i po něm. Navíc je tu ještě problém s omezeným množstvím parkovacích míst, takže se může stát, že se parkoviště zaplní, zatímco budou stát v kolonách další řidiči, kteří se budou snažit přijet k aréně, tam zaparkovat, zjistí, že to nejde, budou muset odjet hledat parkovací místo jinde a to bude stát další a další čas.
0: Pomohlo by, kdyby lidé přijeli městskou hromadnou dopravou?
1: Částečně určitě ano, ale je potřeba počítat s tím, že zájem o MHD bude právě i vzhledem k už zmíněným problémům na silnicích větší než obvykle. V letošní sezóně už neplatí jízdné zdarma pro fanoušky s lístkem, to je potřeba říct, a navíc se v Hradci do autobusu a trolejbusu po 19. hodině nastupuje jenom předními dveřmi, takže i autobusy hromadné dopravy naberou zdržení. Navíc i oni budou muset čekat v kolonách, žádný speciální pruh pro ně není. Ale lidem, kteří přijedou právě MHD, aspoň odpadnou potíže s parkováním, vystoupit mohou přímo u arény.
0: A když už se ke stadionu dostanou, půjde všechno hladce?
1: Tak raději je potřeba i tady počítat s dostatečným předstihem, protože derby je rizikový zápas a navíc se dá předpokládat, že se stejně jako při minulém derby k fanouškům Pardubic připojí i příznivci Bohemians, takže další zdržení může nastat při prohlídkách, při samotném vstupu na stadion. Těch vstupenek ještě pár zbývá, nejsou to žádná velká čísla už, ale pořád ještě se v oficiální aplikaci dá pořídit. Dá se ovšem předpokládat, že večer by mělo být, když ne úplně vyprodáno, tak hodně plno.
0: To všechno zjišťoval reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin 16 minut, my jsme vám už dneska slibovali nádherný letní den, ale to jsou jenom takové dojmy, pojďme společně na fakta.
1: Počasí.
0: A od toho tady je Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co nás dneska přesně čeká?
2: Tak dneska nás čeká v podstatě tropický den na mnoha místech. Co se týká teplot, nicméně po zadní straně tlakové výše k nám proudí teplý vzduch od jihu. Polojasno až skoro jasno, tak by to mělo vypadat v podstatě po celý den na obloze. K večeru pak oblačnost bude přibývat 29 až 32 stupňů Celsia. Takové budou maximální teploty, na horách 22 až 25. Vítr po ránu teďko máme slabý, v průběhu dne pak bude mírný a bude foukat od jihu až jeho západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky po ránu máme mírně nepříznivé, v průběhu dne pak se vylepší na dobré až velmi dobré. Bio, to je na stupni číslo 3, vysoká zátěž a je to kvůli vysokým teplotám.
0: Jaká potom přijde noc? Bude chladná a nebo už nám ty teploty tam budou stoupat?
2: No, ty teploty budou vyšší, než bylo dnešní ráno, ne o mnoho, o 2 stupínky zhruba, nicméně vyšší budou. V noci nás bude přecházet a vlastně i v průběhu celého zítřejšího dne studená fronta, takže očekáváme hodně oblačnosti, oblačno je zataženo s tím, že v té druhé polovině noci potom postupně od severozápadu bude na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Ty nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů Celsia a vítr ten bude foukat od západu až jeho západu a rychlost bude mít 3 až 7 metrů za sekundu. Přes den hodně oblačnosti stále, oblačno je zataženo na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, stále výjimečně může být i bouřka. Večeru pak ty srážky budou ubývat, bude ubývat i oblačnost. Zítřejší maximální teploty budou od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách od 13 do 16. Vítr ten po ránu bude mírný, o rychlosti 3 až 7, ale v průběhu dne se rozfouká na čerství od severozápadu o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a budou se objevat i místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu. Večer pak ten vítr bude postupně slábnout.
0: Ten poslední červencový týden by měl být velmi horký, takže kam až nám můžou teploty vystoupat a jak to vypadá výhledově se srážkami?
2: V podstatě teď to tak vypadá, že pondělí to budou poslední srážky, další srážky v nedohlednu, zatím možná vypadá někdy 7. srpna, že by se tady mohla objevit další nějaká srážková pole, nicméně srážky budou maximálně z bouřek v závěru týdne. Co se týká teplot, od středy už nám tady začnou tropy s tím, že ty maximální teploty se budou pohybovat o víkendu do 38 stupňů Celsia a vlastně si budou stále držet lajnu nad 35 posledních 5 dnů, takže bude velmi teplo. Ranní teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia, takže tady bude fakt teplo.
0: Tak to se máme na co těšit. Děkujeme za informace, přejeme krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná a David Stypka. A pokud přemýšlíte, do jakého rána jste se probudili, tak dnes je neděle 26. července. Kdo má svátek? Jaká výročí jsou důležitá? To se dozvíte z našeho vysílání právě v této chvíli.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 26. července. Svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z misu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
2: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
2: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
2: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexandr Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
2: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazily první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na železnici z Hradce Králové do Trutnova nejezdí vlaky, informují České dráhy na svém webu. Důvodem je údržba trati mezi Jaroměří a Starkočí. Cestující vozí náhradní autobusy. Omezení potrvá do pondělí půlnoci. Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity. V Česku ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren téměř dvakrát tolik. Podle centrální banky stojí za poklesem hlavně rozvoj digitalizace. Na berlínském pochodu za práva homosexuálních menšin vyjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí bylo zraněno. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli pátrá. Útočníka identifikovala jako člena islamistické scény. Česko má na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě 7 medaili. O 3. zlato tuzemské výpravy se postaral Vít Přindiš, který ovládl olympijskou disciplínu kajak cross. A jaké bude počasí? Polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Gočárově okruhu v Hradce Králové pozor na nehodu na křížení s ulicí Víta Nejedlého, kde havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Naladili jste éter Českého rozhlasu Hradec Králové, teď je 8 hodin a 40 minut k tomu. Michal Tučný zpívá Buenos Dias, ale my se teď budeme výhradně věnovat našemu mateřskému jazyku.
1: Hezky česky.
0: Nabízíme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová. Zdeněk Novák už je připravený. Dnes nás čeká odpověď na velmi častý dotaz.
2: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna, ráda poslouchá naši rubriku Hezky česky. A paní magistro, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
3: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině, příliš. A začali přechylovat.
2: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
3: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Stále platí, že se na nás můžete obracet se svými dotazy, a to buď písemně na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, a nebo i

0: už máte plány na příští týden? Pokud ne, můžete vyrazit do Pardubic. Od úterý do soboty bude tamní zámek patřit festivalu Pernštejn Lav. Čeká vás 5 dnů divadla pod širým nebem, koncerty v Parkánu i půlnoční ohnivá show a pávy. Kompletní program najdete na webu pernštejnlav.cz.
1: Počasí.
0: Slunce dnes rozhodně nebude šetřit, čeká nás polojasná až skoro jasná obloha a teploty mezi 29 až 32 stupně. Na horách bude příjemnějších 22 až 25. Až k večeru začne přibývat oblačnosti, vítr zůstane většinu dnes slabý až mírný a biopředpověď hlásí 3. stupeň.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Katka Zelenková dospívala 10 minut před 9 hodinou. Radek Pulkrábek už pro vás chystá aktuální zpravodajství. Před námi je poslední červencový týden. Pro někoho začíná dovolená, jinému právě končí. A na silnicích se proto v příštích dnech potkají lidé, kteří vyrážejí za odpočinkem s těmi, kteří se vracejí domů. Bývá to jedno z nejrušnějších období letních prázdnin. Vyplatí se proto počítat s hustším provozem, kolonami i řidiči, kteří jedou po neznámých trasách nebo mají za autem přívěs či karavan. Trocha ohleduplnosti a větší odstup dokážou udělat víc než spěch. A pokud vás výlet nebo dovolená teprve čekají, tak není kam pospíchat. Prázdniny jsou teprve v polovině, před námi je ještě spousta příležitostí vyrazit za zážitky, tak ať se vám poslední červencový týden vydaří a všude dorazíte v pořádku. Od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Prouzová, ale rozhodně se s vámi neloučí vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Po 9. hodině jsou připravené zálety Aleny Zárebnické. Kdo bude jejím dnešním hostem, můžete se těšit také na cestování a dálky, protože to nebude nikdo jiný než mořeplavec Richard Konkolsky. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové hostí fotbalové derby s Pardubicemi. Meziměstí na Náchodsku nemá zubní ordinaci. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Řidiči v Hradci Králové musí dnes večer počítat se zdržením u fotbalové arény. Ve 20 hodin tam začne fotbalové derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Na obou příjezdových trasách ke stadionu se můžou tvořit kolony, pokračuje policejní mluvčí Šárka Pižlová.
2: Rekonstrukce Malšovického mostu znamená svedení dopravy jedním jízdním pruhem řízeným světelnou signalizací. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s opravami komunikace prostoru nadjezdu v Malšovicích. Řidiči musí počítat s tvorbou kolon.
0: 3000 lidí v meziměstí na Náchodsku jsou bez zubaře. Poslední dva stomatologové skončili před víc než 5 lety. Městu se za ně nedaří sehnat náhradu, připouští nezávislá starostka Pavlína Jarešová.
3: Pokud by se našel někdo, kdo by u nás zubařskou praxi mít chtěl, tak máme připravený byt, ordinace, které jsou skolaudované jako zubní ordinace. Jsme připraveni a ochotni se podílet na financování křesla a nějakých dalších věcí, které by ten konkrétní zubař požadoval.
0: V bývalém internátu v Opočně vzniknou byty pro děti a zázemí pro vedení dětského domova naděje. Kraj v těchto dnech vypsal soutěž na úpravy prvního patra budovy. Počítá s náklady kolem 15 milionů korun. České soudy vyhlásily za první polovinu roku zhruba 420 bankrotů firem. Jak vyplývá z analýzy společnosti Czech Credit Bureau, je to nejvíc od roku 2017. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
4: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Olga Samková byla šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda komplikuje provoz v Hradci Králové na Kočárově okruhu. Pozor na křížení s ulicí Víta Nejedlého, kde havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně. Tolik informace Zelené vlny. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahradnická. Jeho jméno je synonymem pro mořeplavbu. Jeho příběhy oslovují generace. Svou stavařskou kariéru začínal jako zedník. Jachtu Niké si postavil v roce 1968 ve sklepě svého panelákového bytu. Stala se druhým nejmenším plavidlem, které obeplulo svět. Richard Konkolsky. Jeho cesta začala plavbou na dřevěném prasečím korýtku na odtokové strouze rybníka v polských Kovalech, kde žil jeho praděda. Svůj první závod přes Atlantik absolvoval v roce 1972 a potom pokračoval v okružní plavbě kolem světa. Obeplul ho třikrát a získal řadu mezinárodních ocenění. Dobrodružství s Richardem Konkolským tentokrát na vlnách rozhlasových záletů začíná. Jsem ráda, že nás poslouchá.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodil se v Bohumíně, hodně sportoval. Jako absolvent stavební průmyslovky se živil od roku 1963 do roku 1972 jako stavař. Ve 24 letech se poprvé podíval na moře a o 3 roky později se vydal na svůj první námořní závod, ve kterém doplul jako vítěz. Svět obeplul sám jako první obyvatel suchozemského státu na jachtě dlouhé přes 7,5 metru a vytvořil řadu světových rekordů. Teď se slyšíme na vlnách rozhlasových. Tak jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání putovat na rozhlasových vlnách. Dobrý den, Richarde.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím vás i samozřejmě všechny posluchače. A možná hned na počátku trochu upravím, vy teda jste si udělali domácí úkol, až budu potřebovat napsat životopis, tak se na vás obrátím. Trochu závadí, že jsem postavil Nike v paneláku, poněvadž to bych asi ten panelák musel zbourat, ono se to dostalo ven do světa a každý si myslí, že jsem to fakt stavil. Tam jsem začal, dělal jsem tam malé části, ale samozřejmě tam bych tu loď nepostavil, poněvadž bych ji nedostal ven, tak nakonec jsem ji skládal v Lachemi v Bohumíně, kde jsem dělal investiční výstavbu.
0: Takže jste v panelákovém sklepě nebo bytě stavil jednotlivé díly, které jste podle předem definovaného plánu, který jste si nakreslil, poskládal pak dohromady.
1: Přesně tak.
0: Já v ruce držím knihu, kterou jste mi dal při našem osobním setkání na Horečkách. Jmenuje se Sám na Nike kolem světa. Moc za to děkuju. Když odlistuju na konec knihy, čtu: Mirko, jsem v přístavu, samota skončila, musíš přijet a užít si to tady se mnou. Odpověď vaší ženy: to víš, že přiletím, ale čeká tě ještě dojezd do Polska, Poláci chystají velké uvítání. A vy odpovídáte: popluješ se mnou na palubě Nike, kruh osamělé plavby kolem světa jsem uzavřel. Teď mohu plout i s posádkou. A vaše žena vám odpovídá: milý Ríšo, moc tě objímám a gratuluji, že jsi to dokázal. A se mnou všichni Čechoslováci, kteří ti 3 roky drželi palce. Popište mi prosím, Richarde, ten pocit, když jste poprvé slyšel svoji ženu.
1: Poprvé jsem svoji ženu slyšel, když jsem stavil akci Z záchodky přívoze v rámci výuky stavařů. Já jsem byl něco starší, protože tam chodila na brigady a vlastně já jsem se oženil v 19 letech. Velmi brzo, daleko jsem dotáhnul k vodě, k jachtingu, k lyžování a podobně. A samozřejmě bez jejich podpory bych ani tu plavbu jako neudělal, jo, protože nám se narodil kluk v roce 70 a 72. jsem odjel na plavbu kolem světa. To, co citujete, tak to je vlastně komiks, to je trošku jako zpracované, aby to bylo jednoduché pro děti, je tam hodně, vlastně to je, všechno jsou obrázky. A ve skutečnosti to bylo trošku jinak, jo, my jsme drželi samozřejmě tehdy kontakt hlavně písemně, jo, buď telegramy nebo písemně a dopisy, jo, všechno dopisy, měl jsem lodní poštu, a takže jsem poslal tam a zpátky. No a ten závěr, tak to, já jsem sice byl v roce 74 na 3 měsíce doma, poněvadž Mirka měla přiletět za mnou s Ryšou, ale nakonec jim vzali pasy, takže nemohli, takže já jsem stáhnul letenky a přijel jsem na Vánoce domů. No a pak jsem samozřejmě zase pokračoval, takže když jsem byl na závod, tak ten závod trval 60 dnů. Já jsem hodně psal, tak Mirka zařídila vydání první knížky, dostala tenkrát 20 tisíc korun honorář, takže to bylo na letenku, to stalo 19,5 tisíce, takže přiletěla za mnou do Spojených států na 3 týdny. No a tam jsme vlastně projednali celou tu další plavbu kolem světa. No a pak jsem ji viděl až za rok a půl a zase při závěru té plavby. A takže ona přiletěla za mnou do Anglie, do Plymouth, kde jsem vlastně uzavřel ten kruh osamělé plavby kolem světa. No a společně jsme potom pluli do Polska.
0: Richard Konkolský.

0: Budeme-li sčítat, na mořích a oceánech strávil celkem 5 let. Urazil vzdálenost, která odpovídá desetinásobnému obvodu zeměkoule. Richard Konkolský, můj dnešní host v Záletech. Je to málo nebo moc strávit 5 let na moři?
1: Já si myslím, že to není tak ani moc, je to tak přiměřeně, co asi manželka může snést. A já jsem byl kamaráda, s kterým jsem plul na polských lodích na počátku, a když jsem byl v Americe, tak připlul za mnou a ten neviděl svou ženu 7 let. Takže tenkrát vlastně moje žena původně říkala, že těch 5 let budu muset nadsluhovat, no ale jak Jurek přijel k nám do Newportu, jak se to dověděla, tak řekla, ne, ty jsi babra, já ti to odpouštím, jo, takže no, pojďte se obeplout svět, aby člověk něco z té plavby na plachetnici, abyste člověk z té plavby něco měl, aby zažil, tak to chce fakt 5 let, jo, to je takové minimum, které bych řekl přijatelné a rozumné. Já jsem tu plavbu udělal za 3 roky, no, ale to bylo většině ve zhonu. Samozřejmě udělal jsem další 2 plavby kolem světa, ale to byl závod, mezinárodní závod, ten závod trval 10 měsíců, tak to už tam nešlo o poznání světa nebo lidí a nebo přírody, tam šlo vyloženě o sportovní výkon. Ale 5 let, já bych jako, to bych bral.
0: Vy jste vlastně všechny své cesty dokumentoval, jenom mi řekněte, ten čas na to obeplutí asi se nezměnil za posledních 30-50 let. Prostě vítr fouká pořád stejně, možná ty jachty dokáží díky sofistikovanějším plachtám, lze-li to vůbec dosahovat možná někdy větších rychlostí, ale nepředpokládám, že by v tom byl velký rozdíl. Opravte mě, pokud ano.
1: No, rozdíl je dost veliký, protože ta technika jde ku předu, jo, velmi rychle. A samozřejmě, pokud bychom měli takovou tou klasickou plachetnici, tak tam to je více méně stejné. Ty proudy jsou stejné, ta pásma větru jsou stejná. No, ale v dnešní době vlastně díky kosmickému výzkumu už máme carbon fiber a prostě ty plachetnice, pokud řekněme, plují kolem světa v závodě, tak samozřejmě jsou daleko mohutnější, mají, já nevím, až 25 metrů délky, jsou to více trupe lodě, mají hydrovznašedla, takže se vznášejí. No a ta rekordní plavba kolem světa, obeplout svět, je kolem 50 dnů, jo, to je šílené, jo. To je jako, no ale to samozřejmě už na to musí být i technika, vybavení, ta plachetnice vlastně je nad vodou, to se drží prostě na vznášedlech, jo, to je jako, to už je jiné, no ale samozřejmě to se běžně nepoužívá pro takový ten zvaný cruising, kde vlastně parta nebo manželé nebo nějaký jedinec chce obeplout svět a přitom ho poznat.
0: Já jsem vždycky říkala, že když jsem létala na větroní, žila v souladu s přírodou ve vzduchu, jinak to ani nebývá, takže mi to umožnilo ten pohled trošku možná nestranný anebo z vrchu. Moře, oceán, je to totéž? Když jste zkrátka na moři nebo na oceánu, dává vám to nadhled pro normální život?
1: No, zajistě jo, já jsem zažil takový nezapomenutelný okamžik. Bylo to v závěru té mé první soloplavby kolem světa. Byl jsem, se stmívalo, bylo absolutní bezvětří. Teď se setmilo, obloha byla bez jediného mráčku a vlastně tím, že ta voda byla neobyčejně hladká, jak se říká, jak taninský rybník, tak vlastně celá ta obloha se odražela v té hladině. Takže já jsem, ta loď se ani nepohla, protože jsou mrtvé vlny a ta loď se otřásají, když není vítr, ale tehdy bylo absolutně prostě ticho a to prostě, jako kdybych tu loď, tu Nikes zapichnul do té mořské hladiny. Takže vlastně měl jsem oblohu nad sebou, samé hvězdy, byl jsem v oblasti, kde jsem viděl, už jsem viděl jižní k severku, a velký vůz, ale současně jsem viděl ještě jižní kříž, což bylo fascinující. A vlastně celou tu oblohu jsem viděl pod sebou. Tak když jsem seděl na palubě, tak se mi zdálo, jako kdybych se vznášel ve vesmíru. Jo. Pak vyšel měsíc No, měsíc roku, jak se dostal nad obzor, tak se objevil první mráček, s mráčkem se objevil vánek, ten štěřil tu mořskou hladinu, ty hvězdy se pode mnou ztratily, no a byl jsem zase na zemi.
0: A to je příjemný pád na zem. V záletech dnes se mluvím s Richardem Konkolským.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: O tom, co dokáže počasí, bychom mohli my dva hodně vyprávět. Já teoreticky a Richard Konkolský hodně prakticky. Když se řekne počasí, jakou situaci, jaký moment si, Richarde, vybavíte?
2: No, počasí, takže já musím prvně říct jednu věc, že čím více praxe na moře jsem jel, tím větší respekt mám k přírodě, k tomu moři. A samozřejmě k počasí, protože u toho námořního jachtingu nebo i u normálního jachtingu počasí je součást té činnosti, protože vlastně musíte rozumět, jak vznikají větry, jak to vane, jak se to mění, a speciálně při těch námořních plavbách prostě všechno možné. Já jsem to studoval samozřejmě z knížek, tenkrát nebyly sice knížky, které se věnovaly jachtingu nebo moři, no ale byly knihy, které se věnovaly letecké. A to je vlastně stejně, to jenom se prostě aplikuje. Samozřejmě také jsem dělal zkoušky v Polsku, takže jsem prošel celou takovou výchovou vlastně. A tež pro mě byly důležité předpovědi počasí. Tenkrát vlastně nebyly satelity. Třeba já jsem v Polsku, jak jsem jezdil na těch prvních plavbách v těch 60. 70. letech, tak jsem odebíral informace z Prahy, Radio Praha, které hlásilo vždycky jednou denně body zeměpisné souřadnice různých bodů. A když jsem je pospojoval, tak jsem dostal izobary, dostal jsem fronty a prostě takové ty věci.
1: Ano, výška, tlak, teplota, rostný bod,
2: no,
1: a souřadnice vlastně polohy izobar a středu tlakových útvarů, pravidelná zpráva vysílaná v Českém rozhlase v 8:30 ráno, nebo v Československém rozhlase. Já to dělal taky kvůli létání. Dělali jsme úplně stejnou věc, měl jsem takový rastr, který už předurčoval vlastně, takže se mi spojovalo snadno, nemalovala jsem do čistého papíru. Měl jste ho taky?
2: Já jsem si jako stavař jsem si narysoval mapu Evropy a vlastně všechny ty souřadnice na tom. No a takže jsem to prostě, udělal jsem si kopie té mapky, měl jsem je, takže tam jsem to jako doplňoval přímo na tu mapku. No a hoši Poláci mi měli za genia, no.
1: Jasně,
2: to jsem si splnul tenkrát.
1: Řekněte mi, Richarde, kdy vás počasí nejvíc vypeklo? Kdy vám způsobilo největší starost? Byla to nějaká bouře?
2: Měl jsem problém. Já jsem samozřejmě si musel vydělat na během té plavby. A v Jižní Africe v Durbanu jsem musel dostavět dům, takže se trochu zpozdil, poněvadž pro tu plavbu těmi nebezpečnými místy, jako Miss Horn nebo Miss Dobré naděje a podobně, je vždy prostě ta nejvhodnější nějaká roční doba. Jo? A já jsem se trochu zpozdil, no a teď jsem schválně jsem neříkal Mirce, prostě, že kdy pojedu nebo tak nějak. No a byl hurikán, ten hurikán přešel a okamžitě za tím hurikánem jsem vyrazil. Ono sice to moře bylo rozbouřené, ale jsem říkal, ono se bude postupně uklidňovat a mezi tím urazím těch 1000 námořních mil, obepluju Mis Dobré naděje a potom z Kapského města zavolám Mirce, že to mám za sebou, aby se nestrachoval. Ovšem, prostě já, tenka samozřejmě nebyly ty předpovědi, nebyly prostě ty informace, nebyly satelity. Já jsem vyplul, no a čapnul mě sekundární hurikán. Takže jsem udělal prostě a na tom ještě nejhorším místě, protože jsem byl na okraji kontinentálního šelfu, to znamená v místě, kde ta pobřížní voda pomalinku klesá a pak obyčejně prudce padá do hloubky. A tam, když se prostě ženou vlny, jo, tak se naražejí na to dno, no a zalamují se. No a to, já jsem se zrovna nacházel v tom místě, takže jsem udělal 3 kotrmelce, byl jsem dokonce vyhozen do moře úderem v jedné vlny, musel jsem plavat, abych se dostal zpátky. No a prostě dostal jsem se po, já nevím, 2 dnech vybírání vody kbelíkem, abych se udržel na hladině, pač taniky má sice kýl těžký, který tu přebrancenou loď postaví zpět do svislé polohy, ale samozřejmě, když se dostane voda dovnitř, tak ta váha taniky by šla ke dnu. Takže první moment záchrany je dostat vodu ven z lodě. No a dostal jsem se zpátky do Durbanu Po 14 dnech jsem to zalatal, jak se to dalo, s pomocí přátel, no a vyrazil jsem znovu.
1: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

0: Díky mému dnešnímu hostovi v Záletech, mořeplavci Richardu Konkolskému, na mnoha místech světa poprvé viděli československou vlajku. Máte, Richarde, ty země spočítané?
1: No, zhruba přes 40 zemí. Uh-huh.
0: 40 zemí, kde viděli naši červenou, modrou a bílou. Setkal jste se bez pochyby s mnoha lidmi, s různými národnostmi, rasami, ale i s nejrůznějšími živočichy. Tak kdybyste mi teď měl říct, jaké setkání na vás zanechalo největší dojem, co vás prostě překvapilo, jaké zvířátko cestou jste někde viděl a bylo to třeba pro vás poprvé, nebo si ho z nějakého důvodu, třeba ať už vám ohrožovalo život, nebo naopak s vámi chtělo plout kolem světa, bylo nějaké takové?
1: No, tak samozřejmě ty první zážitky, to byly na Atlantiku během toho prvního závodu v 72. roce, kde prostě jsem potkal velryby, nebo byl jsem obklopen svíňuchami, jo, kulohlavci odfukovali kolem mě a doslova jsem se mohl šáhnout prostě na jejich hlavy, jo. Delfíni, to byla nádhera. Samozřejmě s tou postupující plavbou těch zážitků bylo stále více. Třeba jsem na Pacifiku zažil stado delfinů, asi přes 200 kusů, kdy všichni najednou začali skákat do vzduchu a prostě plácat sebou o hladinu, to je prostě úžasný pohled. Samozřejmě navštívil jsem Galapágy, tam jsem navštívil tehdy téměř všechny ostrovy, takže tam jsem se věnoval všemožné zvířeně, tam je dokonce jeden pořadný lachtaní samec honil, takže jsem upaloval před ním, abych prostě byl strach o svůj harem. No, těch zážitků bylo opravdu hodně, ale zase na druhé straně jsem třeba na Tonze lovil velryby z domorodci, až pro ně to mělo ohromný existenční význam. Samozřejmě tež lovili tradičně pomocí harpun, žádné rozbušky nebo prostě výbušniny a podobně. Takže jo, anebo v Austrálii, pokud jsem plul podél velké korálové bariéry, tak tam jsem se celou tu dobu živil lovem. Buď jsem teda, měl jsem pušku tenkrát, tak jsem buď nějakého sele, ale někdy divočáka, nebo divokou krocana, divoké kůzle, nebo divokou kozu, samozřejmě ryby a žraloky a tak různě. To bylo hodně, no, těch zážitků. I se žralokem jednou jsem chtěl mít velký žraločí zub, který bych si zavěsil na řetízek pod krk. Já jsem sice měl takový zub svého času, ale ten byl malinký. Já jsem potěl ohromný, veliký. Jo. No a malém jsem na to doplatil, až jsem v australském přístavu, tak no teda přístavu, to byla taková zátoka, zakotvil, hodil jsem návnadu, pak chtěl jsem velkého bílého žraloka. Byla návnada na 5mm nerezovém lanku. Ten háček byl ohromný, asi 25 cm velký. Dal jsem na to návnadu a než jsem to jako usadil, tak fakt to žralok chytnul, jo? A já jsem se jenom, nestačil jsem se otočit a ta loď se rozjela. Rozjela se směrem
0: k žraloku.
1: Jo, a já říkám, co se děje? Samozřejmě ta Nike minula, jela dopředu k té kotvě, minula tu kotvu. Tím pádem to kotevní lano začalo čouhat jako dozadu. A při té rychlosti ta Nike jako zabrzdila, na to lano to zabrzdilo, tím pádem ta příce dostala pod vodou. Jo, ta vlna, prostě ta voda v klidném přístavu se vybalila na palubu. No, dále ta Nike nemohla pokračovat, protože ta kotva ji držela, ale ten odpor toho trupu, tak ta loď se naklonila, ale současně jsem viděl vedle té Nike ten žraločí hřbet. No naštěstí prasklo to nerezové lanko, zařinčelo jak bič ve vzduchu, prasklo do lanovy, no a já jsem akorát se držel toho lanovy a byl jsem rád, že to lanko prasklo a ten žralok odešel. Vedle kotvili rybaři, kteří zrovna měli oběd, takže byli skloněni nad svým jídlem, No a jak slyšeli ten praskot toho lanka, tak zvedli hlavu, ale to už bylo po všem, to byla otázka sekund, jo, a říkají, co blbneš, jo, co blbneš, no, té doby jsem samozřejmě už si odpustil toho velkého žraloka a ten velký zub.
0: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: V Záletech dnes mluvím s Richardem Konkolským. Před sebou mám knížku Sám na Niké kolem světa a odlistovala jsem na kapitolu, která se jmenuje Dům pro filmovou hvězdu. Vybavujete si ten příběh, Richardem?
3: Jo, perfektně, tu a motu.
2: Ano, buďte vítán, píše se to, zveme tě na večeři, zasloužíš si pochvalu za svůj výkon, říká vám dáma, která se představuje jako mama, má i svého papa, ano, rozumím, a ten vám dokonce, čtuli správně, nabízí za ženu svou nejkrásnější dceru.
3: To bylo nejednou, dokonce na Madagaskaru mi někdejší královna, protože tam, jak jsem v době, kdy jsem přijel, tak to už byla Malgaši republika, tak, ale ta původní královna tam zůstala ve Fort Dauphin. No a tam mi dokonce nabízela dvě dcery najednou a vůbec jim nevadilo, že jsem ženatý.
2: Když mluvím o filmových hvězdách, vy jste veškeré své aktivity na oceánech a mořích zaznamenával. Řekněte mi, kolik času z té vaší plavby vlastně zabral prostor pro dokumentaci? Prostor pro to, abyste mohl i prostřednictvím fotografií filmu o svých cestách vyprávět?
3: No, já bych řekl, že to byly nejvyšší náklady a také nejvíce času. Jo. A pokud jsem někde přistál, tak samozřejmě jsem popadnul fotáky, kamery a podobně a vypadnul jsem a prostě lítal kolem a filmoval, setkával se s lidmi, zvídal a podobně. A to psaní mi zůstalo vlastně na plavbu nebo během plavby. Já jsem jako stavař samozřejmě byl zvyklý dělat stavební deníky a to mi nějak tak zůstalo v krvi, takže prostě já jsem měl jednak lodní deník, měl jsem svůj osobní deník zážitků, nahrával jsem své pocity na magneťák, prostě když jsem ulehnul trochu k odpočinku, tak jsem měl vedle sebe magneťák a mikrofon. Samozřejmě tež byl deník radiokomunikace a podobně. No a já jsem nafotil 10 000 fotografií. Tenkrát nebylo jak dnes, žádná digitální fotografie neexistovala, to nikdo neměl ani ponětí. A navíc každý nakladatel měl různý formát, jeden měl velký formát 120x120, jeden černobílý a menší formát a podobně. Filmoval jsem teda na 16 černobílý materiál, samozřejmě to nebyly kamery, že se dálkově ovládali. A to já jsem musel natočit klíčkou pružinu a ta kamera, když byla plně natočena, tak jela jednu minutu. Takže jsem to musel postavit na stojan, natočit kameru, připravit se k činnosti, k tomu herectví, že zmačknout kameru a ta jela minutu. Naštěstí ta kamera vydávala takový zvuk, ona ťukala jako tik, tik, tik, tik, takže jste věděli, co sekundu, jo, tak jste věděli, je konec. Došla pružina, už to dále nefilmuje, tak jste se museli podívat, kde jste skončili v té akci, jo, v tom hraní, že vrátit se zpátky, natočit kameru, pak se rozběhnout, abyste nestraceli ten cenný filmový materiál, doběhnout udychaný na

to místo, kde se skončili, a tam okamžitě se změnit v herce a pokračovat. Takže ono to nebylo jednoduché a samozřejmě na moře ještě daleko horší. Tu kameru se musel zavěšovat na různé lanka, kardanové závěsy a podobně.

0: Moc ráda si teď na rozhlasových vlnách povídám o vlnách, které jsou na mořích, oceánech. Mým hostem je mořeplavec Richard Kunkolský. Celou dobu to v sobě ždím, Richarde, a chci se zeptat téměř k závěru našeho rozhovoru. Je nějaký moment, který byste si chtěl z plavby kolem světa zopakovat? Co byste si prostě dali ještě jednou, kdyby ta možnost byla?
1: No, těch momentů bylo hodně. Jednak snad ten největší moment, to byl závěr uvítání v Polsku, kde jsem doplul až do Polska s Mirkou, poněvadž Poláci jsou přece jenom národem moře a já jsem měl teda polské zkoušky a perfektně hovořím polsky, teda aspoň hovořil, a tam mě vítalo 10 000 lidí. No, to pobřeží ve Svinousti, to bylo obloženo podél řeky Sviny z obou stran a to samé se zopakovalo další den v Bohumě. To dnes už ani nikdo nedokáže zorganizovat. To jsou momenty, samozřejmě, to ocenění, jo? Ocenění Senátu, ocenění našeho prezidenta, ocenění Českého senátu, amerického. To jsou momenty, které klidně bych rád jako bral ještě jednou. Proč ne? To jako není oceněn jenom pro mě, jo? Ale samozřejmě i pro Mirku, jo? Která mě celý život podporovala.
0: Jasně.
1: No a pro nás jako Česko, jo? Nebo
0: Československo, potažmo Česko.
1: Československo, že?
0: Pokud byste chtěli Mirku vidět na vlastní oči, stačí nalistovat stránky mého dnešního hosta Richarda Kunkolského. A já se tu zrovna na té úvodní dívám na fotografii, kde vedle Mirky sedíte a nad vámi sedí váš syn Ríša. Tak kdybyste chtěli vidět svatou ženu, tak jo, můžu nabídnout stránky Richarda Kunkolského, na kterých je. Mimochodem najdete tam i nejbližší další přednášky, kdy dál můžete putovat dobrodružstvími, tak jak to děláme my dnes na vlnách Českého rozhlasu. Poslední otázku každý záletu klade, Richarde, vždycky umělá inteligence. A tady je otázka právě pro vás. Umělá inteligence se ptá, existuje, Richarde, nějaký okamžik z vašich plaveb, o kterém jste nikdy nemluvil ani nepsal, možná nějaká 13. komnata, ale v duchu o tom zážitku víte a je pevně uložen?
1: Ne, já jsem celou dobu se jako... Já jsem chápal, že v tehdejší době to cestování nebylo tak zcela možné. A měl jsem hodně fandu a cítil jsem povinnost, že se musím podělit s ostatními o své zážitky. Takže já jsem poctivě psal tisíce reportáží. Vlastně včera jsem dovezl z tiskárny další knížku, 26. Přitažlivá Polynezie, kde prostě píšu o všem možném, o svých zážitcích, pocitech a podobně. Jediné je prostě, co jako, o čem jako nehovořím, tak je to taková určitá 13. komnata, poněvadž je to otázka mého času, který jsem nebyl schopen věnovat svému synovi Ríšovi. Poněvadž prostě to víte, jak je malé dítě a toto, tak těch lidí kolem, vždycky kolem mě bylo plno a prostě vždycky jsem říkal, no počkej. Jo, to je snad jediná 13. komnata, co mám. Jinak já mám vlastně, táhne mi 83. rok, dělal jsem vždycky to, co jsem považoval za správné, do ničeho jsem neskákal bez hlavě, na všechno jsem se poctivě připravoval. A i když se ne všechno podařilo, tak prostě nemám výčitky v tom, že se to něco nepodařilo, protože nevždy se podaří všechno. No. Takže já jsem spokojen se svým životem a samozřejmě k veškeré úspěchy patří teda mé ženě, jo? A také Ríšovi, protože jsme rodina. Všichni jsme se vrátili zpátky, jak jsme mohli, jak jsme získali zpátky občanství, tak tady už jsme zase, ono to běží 10 let, no a já Ještě jsem neskončil, píšu dále, no.
0: No jasně, a my se těšíme, že vznikne nějaká další kniha, díky které budeme moci prožívat dobrodružství, jako teď ta poslední Přitažlivá Polynésie. V té, kterou já mám teď u ruky, je napsáno, že kniha je věnována věčným klukům, kteří se nebojí podlehnout touhám. Vy jste se nebál a díky tomu jsme do vašich dobrodružství byli zataženi i my. A mnohým jste byl inspirací. Já moc krát děkuji za dnešní rozhovor na rozhlasových vlnách, děkuji za poslední setkání, naše společné na Horečkách, děkuji, že jste mě přijal tak trochu pod svá křídla, tak trochu pod svůj stěžeň a díky za ten dnešní rozhovor, budu si ho přehrávat v hlavě pořád dokola. Děkuji, Richarde.
1: Já také děkuji vám a děkuji samozřejmě posluchačům a fandům. Prostě to byl vždycky ten stroj, pohonný stroj. Když vidíte, že prostě lidé za vámi stojí a očekávají, takže vlastně i v těch nejhorších momentech a okamžitých vám to dodává sílu a jedete dál. Děkuji.
0: Já moc krát děkuji, krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Deset hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hygienici nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Fotbalistům Sparty nevyšel vstup do nového ligového ročníku. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké dopoledne. Koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí má zhoršenou kvalitu vody. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat, oznámili to hygienici. Zároveň taky nedoporučují koupání v areálu Dolce u Trutnova. Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce po 7 letech provozu nutné.
3: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valku a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celé sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaký čas bude i pro ty bruslaře.
2: Lidé v Rokytnici nad jezerou můžou do konce měsíce posílat návrhy do takzvaného participativního rozpočtu. Město má na dva nejlepší projekty připraveno 300 tisíc korun. V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Následně začne hlasování o vítězi. Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat osobní a platební údaje lidí. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na poplatcích. Obě instituce upozorňují, že podvodné SMS výzvy nikdy neposílají. Varováním můžou být gramatické chyby a podezřelá webová adresa s koncovkou .top místo běžné .cz. V barokní kapli Zjevení Páně ve Smiřicích dnes budou mimořádné komentované prohlídky. Kapli si nechal postavit na přelomu 17. a 18. století Jan Josef Hrabě ze Šternberka. Jak budou prohlídky organizovány, popisuje průvodkyně Ladislava Rejchová.
4: Prohlídky s průvodcem začínají tuto neděli ve 14 a v 15 hodin. Návštěvníci se dozví vše o skvostu vrcholného baroka zámecké kapli Zjevení Páně. Zároveň mohou navštívit i galerii pohlednic z celého světa nebo si prohlédnout model Smiřické palackého ulice v podobě z roku 1932.
0: Sport.
2: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemians ztratili v Teplicích taky 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty na východě Čech 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na Trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistáciový krém je tak... Máslavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jo. Jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasirova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže si to mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapole i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomněl, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím dostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nemám. A říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři, u toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Z meziměstí do Valbřichu má i nadále jezdit autobusový spoj. Útok na berlínský festival nepřežila žena, policie pátrá po podezřelém. Fotbalisté Hradce Králové zahájí ligovou sezónu derby s Pardubicemi. A počasí polojasno až skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké dopoledne. Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity.
2: Není nutný jet přímo až do Valbřichu, může se jet do Mirošova, kde mají vyhlídky a relativně pestrý kulturní život, anebo do Sokolovska, kde linka 15 zajíždí.
0: Němečtí policisté pátrají po podezřelém z večerního útoku na festival za práva sexuálních menšin v Berlíně. Hledají 21-letého muže. Vázaný má být na islamistický extremismus. Policie zveřejnila jeho fotografii. Vyšetřovatelé zatím nevylučují, že měl komplice. S autem najel do davu lidí krátce před 22. hodinou. Zemřela jedna žena. Dalších 16 lidí bylo zraněno. Anenské slavnosti v Rokytnici v Orlických horách dnes budou zakončené skotskými horalskými hrami. Jejich součástí je výuka skotských tanců, oživlé keltské tábořiště a horalská klání.
3: Návštěvníci si mohou na vlastní kůži vyzkoušet tradiční silácké disciplíny, například hod těžkou kládou, vrch kamenem nebo balíkem slámy. Atmosféru skotské vysočiny navíc dotváří živá dudácká hudba i dobové kilty. Z Rokytnice v Orlických horách Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
0: První fotbalová liga pokračuje třemi zápasy úvodního kola. Jako poslední se představí ve východočeském derby týmy Hradce Králové a Pardubic. Utkání začne ve 20 hodin. Těší se na něj asistent trenéra domácího týmu Adrian Rolko.
4: Pro každého Hradečáka kort start ligy není lepší zápas než s Pardubicemi. To stejně cítí tak v Pardubicích. My chceme samozřejmě vítězství, aby to zůstali 3 body tady na domácí půdě.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po sérii monotematických šarmu speciál je tu opět naše magazínová podoba pořadu a Lada Klokočníková přeje i dnes, aby vás informace a rady, které dostanete během následující hodiny, pobavily a třeba i inspirovaly. No a co jsme připravili? Léto je doba, kdy si asi víc než kdy jindy můžeme udělat čas na své blízké a přátelé. A tak jedno ryze holčičí přátelství, navíc okořeněné mateřskými povinnostmi, vám představím už za chvíli. Na mysli mám rozhovor s herečkou Petrou Nesvačilovou a návrhářkou Andreou Vytlačilovou. Léto je taky čas, kdy se společenské události konají ve velké míře venku, v přírodě, na zahradě, a tak jak se obléci na takovou garden party, povíme v modních trendech. Taky se dozvíte, jaké cviky jsou vhodné pro posilování břišních svalů. Kosmetický rádce se dnes zaměří na péči o nohy v létě. V seriálu o etiketě budeme cestovat letadlem a v konci šarmu to bude italské Lago di Garda, kam se podíváme s Pavlou Apostolaky. Na jednu hodinu zastavení víc než dost, tak snad už jen přání, ať se vám šarm i dnes hezky poslouchá.

0: K místům, která o prázdninách rádi navštěvujeme především s dětmi, patří i zoologické zahrady. V té naší Králové dvorské například už od této soboty do 2. srpna můžete navíc ochutnat africkou kulturu a gastronomii, a to na tradičních afrických dnech. Já jsem měla možnost zahradu navštívit začátkem léta a měla jsem to štěstí, že při procházce parkem jsem v kolotoči rodičovských povinností zastihla hned 2 mladé maminky a zároveň velké kamarádky, herečku Petru Nesvačilovou a návrhářku Andreu Vytlačilovou. A protože dobrá nálada a humor jsou dobré koření pro život, tak doufám, že i vás následující rozhovor o přátelství a mateřství potěší.
1: Kšiltovku si dej.
2: Tak Jasmínko, kšiltovku si dej. Mě velice těší, že tu mám 2 krásné maminky, Petru Nesvačilovou a Andreu Vytlačilovou. Dobrý den.
3: Dobrý Dámy. Den.
4: Dobrý den.
2: No, přijeli jste s celými rodinami. Dalo mi trošku práce rozeznat, která holčička je čí.
4: No to nejde rozpoznat. Když jdeme v té skupině, tak lidi váhají. I mý rodiče vždycky váhají.
2: Představme ty vaše dětičky 3letá. Holčička?
3: Ano, holčička 3letá a chlapeček půlroční.
2: Dá to asi hodně zabrát?
3: Dá, no, ale no. Tak. Jako je to radost prostě. S těma dětma člověk je takový výkonnější a musí využít každou chviličku, no.
2: Dnes jste se sešli tady. Je to časté, že se sejde Petra s Andreou a že si takhle hezky užijí neděli?
4: Určitě ano. S tím, že pokud nemáme zrovna možnost se potkat přes den, tak si nahráváme zvukové zprávy, z kterých si myslím, že třeba by už i rozhlas tady v Hradci Králové měl úžasnou rozhlasovou nekonečnou hru. My jsme Vosko něco...
3: Zápletek.
4: Přesně tak, Vosko zápletek. My jsme něco jako Voskovic a Veri, když si dopisovali. Jo, taky je tam někdy taková melancholie, radost.
3: Deprese.
4: Jo, je tam vlastně všechno.
2: Takže až budeme potřebovat kvalitní pořad, tak víme, na koho se obrátit.
4: Ano, je to všechno archivované u nás mobilu.
3: Je to pravda, no, je to pravda.
2: No, my teď natáčíme v Safari ve dvoře Králové nad Labem, tak nedám, já bych se nezeptala na vztah právě k té zoologické zahradě, která slaví 80.
3: Tak pro mě je to taková srdeční záležitost. Já jsem vyrostla kousek odtud, vlastně v Podkrkonoší, v takový malý vesničce, potom jsem chodila do školy do Hradce, ale jsme se školkou jezdili pořád na výlety, takže pro mě je to jako součást nějaký mojí DNA a ráda se sem vracím a Peťu jsme sem dneska vzali poprvý.
4: Já jsem hrozně ráda, já to vlastně mám spjatý s Ájou a zároveň my tady má kousek vždycky jezdíme do Pece na lyžování, já miluju Pec pod Sněžkou a tak, takže jakoby trochu to znám, jakoby, že se tady jako dá zajet.
2: Dobře, pojďme k těm dalším ženským radostem, jaké u vás jsou v poslední době, kromě tedy samozřejmě těch maminkovských starostí, radostí.
3: No tak to mě naplňuje asi tak nejvíc zatím to maminkovství, ale pro mě je to takový jako balanc dne a noci, jakože ve dne jsem jako hlavně maminka, občas se snažím nějakou práci zkombinovat a pak prostě děti usnou a já začnu fungovat jako Andrea, nejenom jako maminka a to je pro mě nejvíc.
4: Mě ty radosti asi, já to mám tak jakoby rozdělit, takže ráno to je maminka, pak když je Jasmínka ve školce, tak jsem přesně Petra, která dělá tu nějaký práce, tak to tam nahrnu, pak prostě jdeme po dom, tak jedu a potom mi začíná ta práce kolem 6. večer, protože to přijde manžel z práce a já jdu do divadla. A pak udělám rychle děkovačky, jo. Taky to smáznu, standing ovation. My pádím domů a doma ještě za 9:10 jsem doma a ještě
3: tak si kum ještě nahraje tu zprávu.
4: Jo, a ještě si usnu. Takže to jsem jako by to, ale třeba a já umí jako v noci ještě ta jeden šicí stroje, všechno to já třeba vůbec nechápu, jo. A já to jako by takzvaně do 12 si jako jdu ducnout už, jo. Takže...
2: No dámy, já si myslím, že krásný životní styl, který můžeme jenom doporučit. Já vám mnohokrát děkuji, protože co vás teď čeká? Teď si asi ještě užijete tu zoologickou tady. Kam míříte? Také k tučňákům? Většinou mě všichni říkali, že míří k tučňákům, tak nevím, jestli to bude i u vás teď.
4: Já určitě myslím si, že ještě bude muset být nějaká točená, zmrzlená tučňák.
2: Tak si to tady užijte. Děkuji. Andrea Vytlačilová, Petra Nesvačilová. Děkuji moc, dámy, a krásný den.
4: Děkujeme.

0: Řekla bych, že léto je čas, kdy se přesouváme z interiéru do zahrad, na terasy, do přírody. Právě garden party nebo oslava v exteriéru totiž patří mezi nejoblíbenější společenské události léta. Výběr outfitu na takovou příležitost ale nemusí být vždy jednoduchý. Oslava si venku vyžaduje trochu jiný přístup než klasická večerní událost v interiéru. Je potřeba myslet na pohodlí, počasí, povrch pod nohama, ale i na to, aby celý outfit působil harmonicky s prostředím. A tak o tom, jak si vybrat ideální oblečení na garden party nebo oslavu v exteriéru, tak abychom se cítili dobře, si dnes budu v módních trendech povídat s návrhářkou Jitkou Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jitko, prosím, pojďme dámám poradit, jaké šaty si vzít. Asi především by to měly být šaty.
1: Měly by to být především šaty. Samozřejmě jsou i teďka módní široké nohavice, které trošičku imitují sukni, takže i ty nohavice bychom tam mohli klidně do toho zařadit, ale především by měly sáhnout třeba po pastelových barvách, po čistých barvách, i třeba jemný vzor, ať už takový jako by ženský puntíček, nebo by to mohl být i květovaný vzor, ale spíš bych se tady přikláněla než k nějakým velkým vzorům a konkrétním, tak třeba k nějakému akvarelu, anebo takový jako nějaký jemný třeba proužek, nebo něco takového elegantního.
0: Většinou by to asi měly být lehké materiály, šifon a podobně.
1: Přesně tak. Volíme tam šifon, může tam být jemná viskóza. Pokud je to garden party, třeba v boho stylu, tam už můžeme zvolit i krajku, můžeme tam zvolit madeiru. Takovou tou tečkou jsou potom šperky a celkově doplňky, které tomu dají takový ten elegantnější prostě ráz.
0: Ještě jsme se nezměnili, jestli krátké, dlouhé, anebo midi.
1: Lepší je třeba ta délka midi nebo vůbec dlouhé šaty, maxi, ale samozřejmě, pokud jsou tam mladší dámy, mladší ročníky a ta akce to dovoluje, je možný vzít i třeba sukni nebo šaty v délce nad kolena.
0: Tento týden jsme zažili poměrně chladné počasí, takže jako doplněk nebo oblečení na šaty, sáčko nějaké jemné, jednoduché?
1: Může to být sáčko, myslím si, že to sáčko je pěkné, může to samozřejmě být i nějaké takové jakoby pelerínové bolerko, ale samozřejmě může to být i krásný plet, krásná šála, štola, i to můžeme přes ty ramena přehodit, anebo naopak potom zvolit vyloženě nějaký komplet, který má třeba to sáčko, protože saková sezóna prostě běží.
0: Ano, ano. Důležité jsou určitě boty, protože jdeme-li na zahradu, tam asi nepůjdeme v jehlách.
1: Přesně tak, když je označení garden party, předpokládáme, že se to bude konat někde, kde zkrátka může být zatravněný nebo prostě nespevněný povrch, a proto zvolíme elegantní boty, ale na takovém třeba tom blokovém nebo špalkovém podpadku, jak se říká, po případě balerinky, anebo širší nebo vyšší platformu, takové ty briketky.
0: Co kabelky?
1: Je to party, je to společenská událost, takže společenskou kabelku, protože jste zkrátka ve společnosti.
0: Garden party jsme si dnes tady udělali, alespoň tu pomyslnou, co se týká oblečení s modní návrhářkou Jitkou Šedovou. My mnohokrát děkujeme a přejeme krásné léto.
1: Děkuji všem posluchačům, přeju krásný den. Naschledanou.

0: Určitě každá žena touží po krásném plochém bříšku. Teď v letním období možná víc než kdy jindy oblečení odkryje naše nedostatky a s hrůzou zjistíme, že se nám břišní partie nějak zvětšily anebo povolily. No a co s tím? Pro začátek jsou tu rady narovnat záda, nehrbit se, zatáhnout břicho, ramena tlačit dolů, bradu lehce zastrčit a myslet na to, i když budete čekat například na zastávce, budete na schůzce nebo doma při vaření či při čištění zubů. Tohle ale asi nestačí, a tak pokud jste už nezačali s cvičením, můžete to zkusit právě teď v létě, třeba i v době dovolené. A jak? O tom bude s trenérkou Lucií Haškovou Mansfeldovou mluvit Jana Kudivejsová.
1: Proč je důležité na tuto oblast pamatovat a co můžeme pociťovat za potíže, když tam třeba není všechno zpevněné tak, jak by mělo?
2: Tak střed těla, on je to hlavně komplexní. Není to vlastně jenom o těch břišních svalech, ale jsou tam záda, zpřimovače, pánevní dno. Je potřeba to brát jako celek, takže vlastně se neposiluje čistě jenom na břicho, zapojují se záda, aby právě nedocházelo například k tomu, že uděláme nějaký cvik, nějaký předklon a hned nás chytnou spodní část zad.
1: Když bychom chtěli tedy posílit střed těla, udělat něco pro tyto partie, a když to nejsou jenom břišní svaly, tak jaké cviky i doma zapojit do běžné činnosti nebo udělat si na to chvilku, udělat si pár takových cviků? Mohli bychom poradit něco jednoduchého?
2: Například i základní dřep, kdy se zvedáte, tak je fajn nezapomenout se zvednout jenom přes ty stehna, ale nahoře podsadit pánev, stáhnout jíždě, zapojit tak i bederní část nebo zanožování, opřít se o lavičku nebo nějakou desku a dávat nohu do zádu, zde se zase zapojují jížďový svaly, bederní a tím se i posilují. A na to břicho je fajn třeba na zem nějakou podložku si lehnout, mít přilepený bedra a vlastně pomalu cvičit na břicho nebo různý tlaky, kde jdete silou ruky proti noze například.
1: No a jak na internetu kolují různá videa na úplně všechno, i jak zázračně zhubnete, jak vám zázračně splaskne břicho, tak jsem viděla třeba i několik cvičení, buď že sedíme na okraji židle a přitahujeme koleno k lokti, vždycky tu opačnou nohu s opačnou rukou a zase naspátek, anebo že třeba se můžeme opřít doma o stůl v určitém úhlu a přitahovat kolena k hrudníku. Jsou tyto cviky efektivní?
2: Určitě se dá použít, jenže tam je se potřeba vnímat právě zapojení toho středu těla, zapojit to břicho, zpevnit, takže například místo těch cviků, které říkáte v sedě, je fajn to dělat ve stoje, když si uvědomíte, že potřebujete zapojit ten střed těla, anebo možná ještě lepší na podložce, protože přilepíte bedra a zároveň zapojíte břicho při tom, že přitáhnete například tu ruku opačnou nohu k sobě. Mm-hmm. Tam si to víc uvědomíte, ten správný pohyb. Ten pohyb je tahem. Čím pomaleji se ten cvik jede, tím je i těžší.
1: Jak by mělo vypadat správné dýchání, když posilujeme tedy břicho?
2: Asi tak v 99% je to tak, že když se jde pohyb nahoru, tak vydechujeme. Ať už je to jenom klasický dřep, tak dolů nádech, nahoru výdech a to samý u břicha. Když se odlepují lopatky, jdeme směrem nahoru, taky vydechujeme, kdy ten sval je v záběru.

0: Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale loňský rok přinesl čtvrtý rekord v počtu lidí, kteří vyrazili z Česka na další dovolenou do zahraničí. A i pro letošní rok se předpokládá další nárůst. Velká část turistů pak využívá leteckou dopravu, a tak v dnešním díle našeho seriálu o etiketě to bude právě cestování letadlem a některá doporučení, která nám dá expert na etiketu Daniel Šmíd.
1: Mezi ty nejčastější prohřešky proti společnému cestování, třeba letadlem, je zneužívání toho místa. Tím mám na mysli, nastupuji-li jako první a mám místo v 22. řadě, tak si třeba umístit svůj kufr hned do první přihrádky nahoru. Nevzít si ho sebou, ale umístit ho třeba nad sedadlo 6. Jsou to vlastně takzvaní zloději skříněk nad hlavami, kteří jsou schopni dát to své zavazadlo na místo, které jim v úvozovkách nepřísluší. Tihle to dělají záměrně, aby se potom z té 22. řady nemuseli s tím svým kufrem dostat vláčet. A pokud nemůžete zvednout vaše zavazadlo nad hlavu, tak je očividné, že je příliš těžké. Už jenom to samo o sobě je jasné, že jste ho zřejmě asi trošku přecenili, a to je další věc. To znamená, takové ty lehké podvůdky, které si dovolíme, protože víme, že to nikdo nebude převažovat.
0: Mně se stalo to, že naopak jsem měla poměrně lehké zavazadlo, ale sklouzlo mi až tam dolů, kam jsem nedosáhla se svou výškou, takže potom bylo velice obtížné dolovat to zavazadlo, takže jsem si požádala spolu cestujícího, jestli by byl tak laskav a to zavazadlo mi dostal z prostoru, kam jsem nedosáhla. Udělala jsem dobře?
1: Určitě požádat někoho, prosím, pomožte mi, tohle nezvládnu. To je jeden ze základních návyků, které musíme učit už i naše děti, aby si dokázali říct o pomoc, a my bychom to měli zvládnout, poprosit, požádat. Relativně častá věc, jenom co stevardy a letušky vyvezou vozíky, ať už na odpadky, nebo na poskytnutí občerstvení, nebo na prodej, který je teď relativně často v letadlech, už se někdo zvede a jde na toaletu přímo proti tomu vozíku. Takže prosím, před letem na toaletu, při letu co nejméně, a pokud už na toaletě jste, tak prosím, nesplaťte si toaletu v letadle se svým wellness centrem, ne, abyste tam strávili 10 minut vaší přípravou.
0: Ano, ano. Dost často se také stává, že pláčou děti v letadle celou dobu třeba toho letu. Tady to chce asi velkou dávku tolerance opět.
1: Někteří naši posluchači si mohou vzpomenout, když jejich děti byly malé a ouška je bolely. Takže prosím, buďme tolerantní a nezlobte se na rodiče plačících dětí. Ti jsou v obrovském stresu ve většině případů, protože to dítě lze hůře utišit. Děti malé nemají jiné možnosti, jak se projevit, než právě pláčem. Prosím, buďte tolerantní.
0: Ano, na druhou stranu, když některé děti řádí v letadle, tak tam je to asi na rodičích, aby usměrnili ty děti.
1: To je úplně něco jiného. Pokud jste rodič dítěte, které se projevuje právě třeba tak, že si kleká na sedadlo, kouká se dozadu, houpe se se sedadlem a tak dále, tak to už je věc, kde už vysvětlovat dítěti během letu je pozdě. Simulujte si takovýto let ještě předtím, než vůbec vyjedete na dovolenou. Můžete si doma udělat 4 židlí takovou to simulaci toho letadlového místa a zkuste se s dětmi o tom pobavit, jak to bude vypadat, co cinkne, jaké objeví se znamení. Tato hra vám může pomoci vytvořit tu školu a to dítě bude už vlastně velmi dobře vědět, co na něho přijde, že se nemá opírat a nemá někoho tlačit svými koleny do opěradla před.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd, který byl i dnes hostem našeho Šarmu. Mějte se hezky a v dalším díle opět nashledanou.
1: Vážím si toho, děkuji, nashledanou.

0: V dnešním kosmetickém rádci se s medicinální pedikérkou Pavlínou Bajánkovou zaměříme na péči o nohy. Dobrý den, paní Pavlíno.
1: Dobrý den.
0: Co vlastně se stává s našima nohama teď v letním období?
1: Tím, že se vysušuje, ta pokožka může více praskat, je taková drsnější na omák, takže je opravdu dobře ji třeba pilníkem trošičku zbrušovat, aby byla hladší a hlavně použít takový prostředek, který nám tu pokožku hydratuje hodně.
0: Já když se tady podívám, máte tady různé pemzy, dopouštíme se někdy nějakých prohřešků, že špatně pečujeme o nohy a oni nám to potom vrátí?
1: No je to tak, špatně pečujeme o nohy, ale je to spíše z neznalosti. Takže já se setkávám s tím, že zákaznice hodně používají pemzu, tak jak dříve se to dělávalo, že se nohy namočily a pemzou se opravdu odstranila ta kůže, ale není to ideální. Je lepší zbrušovat, zasuchat ta chodidla, protože jsou potom na omak takové hezčí, jemnější. A ohledně těch přípravků, ano, těch přípravků je nepřeberné množství, drogerie, lékárny nabízejí různé přípravky. Já bych vždycky hledala takový, kde bude obsah urei. Nenechat se zlákat jenom tím, že přípravek je na nohy, protože to je málo. Musíme koukat na to složení, opravdu hledat s tou ureou, protože ta urea nám způsobí to, že váže vlhkost pokožce a nezanechává tu pokožku zbytečně mastnou, což by nám neudělalo dobře v létě, protože s mastnými chodidly vklouznout do nějakých střevíčků určitě není dobře. Takže takovéto přípravky bych určitě hledala.
0: Často se také stává, že jedeme k moři, brodíme se tedy mořskou vodou, chodíme po písku. Je to pro naše nohy dobré, anebo naopak právě tím také ty nohy trpí?
1: Je to dobré v tom, že písek nám funguje jako peeling, to je fajn, ale potom ta péče musí přijít, protože i po tom peelingu je ta noha taková hodně suchá, kůže není hladká, takže když se nám chce, můžeme pečovat i na dovolené, určitě.
0: Často také se ženy ptají, jestli je dobré si udělat jakousi masku na nohy, to znamená dát si nohy do krému a přes noc vzít do ponožek a spát právě s těmi nakrémovanými nohami.
1: Určitě je to dobré čas od času si masku udělat, ale zase jen pro toho, kdo snese v těch ponožkách spát. Jo? A určitě je dobré vybírat naopak zase krémy mastnější, třeba ideálně takové, které jdou rozpustit k teplem. Krásně vetřeme a to nám tu službu udělá. Ale ta služba nám zajistí i 20 minut té masky, nemusíme v tom spát.
0: Kdybychom se zaměřili na nehty, dost často se stává, že nehty zrohovatí. Dá se i s tímhle něco dělat?
1: Určitě dá, když budete maličko šikovná, budete mít vhodný pilník, tak určitě spilujete, ale zpravidla, když už dojde k nějakému velkému rohovatění těch nehtů, tak je dobře vyhledat odborníka.
0: A kdybychom si možná připomněli, jak stříhat nehty, aby nedocházelo třeba k zarůstání nehtů, což je také velmi bolestivá záležitost.
1: Je takové pravidlo, že na nohách rovně, na rukách do obloučku, ale vždycky se musíme řídit i tím, jak je tvarované lůžko na tom nehtu. Takže někdo má skutečně ta lůžka tak klenutá, že rovně nehet vám nepůjde ostříhat, takže pak je dobře se držet toho tvaru a třeba i trošku zakulatit.
0: Zastavme se ještě tedy u toho, že samozřejmě bychom měli chodit a navštěvovat pedikérku, protože to je asi ta největší záruka, že budeme mít nohy v pořádku. Jak často a jaké jsou druhy vůbec pedikérského ošetření?
1: Je to individuální, někdo tu péči potřebuje třeba jednou za čtvrt roku, někdo skutečně musí každý měsíc přijít, protože ty problémy nějaké má s chodidly. Máme klasickou pedikuru, tedy řekněme mokrou pedikuru, kde se tedy chodidla namáčí. Pak je takzvaná suchá pedikura, neboli přístrojová, kde se teda pracuje pouze přístrojem. No a pak máme označení takové medicinální pedikura a to značí to, že pedikuru provádí zdravotník, minimálně tedy zdravotní sestra.
0: Děkuji mnohokrát, Pavlína Bajánková byla naším hostem kosmetického rádce. Přeji i vám krásné léto, nashledanou.
1: Děkuji.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: času je věc můj.
1: To, že k létu patří cestování, všichni víme. Jak cestovat letadlem, už také víme, ale teď bych ve vás ráda probudila toulavou duši a v našem prázdninovém cestování bych vás chtěla pozvat na místa, která určitě stojí za to. Zkrátka, abyste zbalili batoh nebo kufr a vydali se do míst, která vás nejen obohatí, ale možná i uzdraví vaše tělo a duši. Ráda bych vás totiž znovu s novinářkou a spisovatelkou Pavlou Apostolaky, kterou dobře znáte z našeho vysílání, vzala do míst v různých zemích světa, kde je co obdivovat a zažít. No a co to bude dnes? Dnes to bude Itálie, země tvaru dámské kozačky a jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových destinací. Pro cestovatele je to země zaslíbená, nabízí velkou škálu možností, jak cestu pojmout. Jeden den můžete zdolat nejvyšší horu Evropy, druhý den si dát výtečné plody moře na pláži, no a třetí den u sklenky vína obdivovat nádhernou architekturu. Co z toho všeho zvolila Pavla Apostolaky? Lago di Garda, největší a nejznámější italské jezero.
2: Gardské jezero je velmi specifická oblast, protože přestože jsme na severu Itálie, nachází se tady středomořské mikroklima. A díky tomu zde mohou růst olivovníky, z jejichž plodů vzniká olej zelené barvy s jemnou vůní mandlí, artičoků a s chutí aromatických divokých bylin. Olej pochází z odrůdy kasaliva, kterou již před 2000 lety začali pěstovat Římané kolem jezera. A dnes o starobylé olivovníky starají farmáři, kteří ctí a respektují tradici a starají se o tuto krajinu. Sklizeň oliv potom probíhá od listopadu do ledna a jde o slavnostní okamžik, kdy farmáři sklízí odměnu za svoji pracovitost a zároveň se také schází celé rodiny, protože všichni v ten daný okamžik musí přiložit ruku k dílu.
1: Znamená to, že kdybychom tam přijeli právě teď, tak zažijeme ty nejslavnostnější okamžiky sklízení oliv.
2: Je to tak a turisté se mohou přidat ke sklizni oliv, protože tohle nádherné olivové teritorium lze navštívit i

0: je nové olivové stezce.
1: Mohou také ochutnat?
0: Přesně tak, součástí je i návštěva lisovny olivového oleje, degustace a také případný nákup, pokud jim olej zachutná.
1: Takže dobře, když se řekne Gardské jezero, tak už se mi teď vybaví olivová stezka. Co dalšího bychom možná mohli právě v tomto místě navštívit nebo obdivovat?
0: Jsou to jednoznačně citrusy, které přivezly k jezeru Garda během 13. století mniši z kláštera San Francesco v Gargnanu. A mnoho místních rybářů potom začalo pěstovat tyto stromy. Postavili pro ně specifické citronové domy s vysokými zdmi, které chránily olivovníky před studenými severovýchodními větry. No a citronové domy jsou dodneska velmi hodnotným historickým a architektonickým dědictvím jezera Garda. Stejně jako sady a skleníky, které to lze navštívit.
1: Mm-hmm. Prý jsou tam také zajímavé lázně.
0: To už jsme v provincii Trentino, kde jsou termální lázně Comano Terme. Ty potom využívají mineralizovanou vodu, která obsahuje hlavně vápník a hořčík. A pramen z nitra hor je požehnáním pro všechny osoby, které mají lupenku, dermatitídu anebo trpí kožními alergiemi. Nicméně pokud jste jenom návštěvník, tak samozřejmě můžete využít i wellnessové procedury a jedna z těch zvláštních procedur je například ta, kdy sedíte v dřevěném sudu, kouká vám jenom hlava a dovnitř do toho sudu potom proudí pára z minerální vody společně s eterickým olejem ze smrku.
1: Dobře. Je ještě něco, na co byste nás v Itálii pozvala, pokud se vydáme tedy ke Gardskému jezeru?
0: Tak jestliže hovoříme o provincii Trentino, tak je to určitě gastronomie, která je tam naprosto úžasná. A hlavně najíte se tam všude dobře, ať už to jsou v uvozovkách obyčejné, prosté restaurace nebo horské boudy, až po luxusní restaurace. Všude se tam výborně vaří, tudíž doporučuji rozhodně něco v Trentinu ochutnat.
1: Doporučuje Pavla Apostolaki, náš dnešní host. No a za týden se budeme těšit opět v našem cestovatelském seriálu. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A než se rozloučíme, ještě jméno jednoho z vás, pokud jste hlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Knížku Vaříme s habadějem posíláme paní Haně Fátorové, která nám napsala: Dobrý den, navrhuji na šarmantní osobnost tohoto roku Saskii Burešovou. Podle mě je dlouhodobě nejšarmantnější osobnost této republiky, ale nechápu, že si to nemyslí většina obyvatel Česka, je to škoda. Zdraví Hana Fátorová, dlouhodobá posluchačka Rádia Dvojka. Tak paní Haně, blahopřejeme a další knížka tu na vás čeká opět za týden. Takže pište, pokud jste ještě nehlasovali v anketě Šarmantní osobnost roku. No a to je pro dnešek vše. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Na další setkání přesně za týden se s vámi i dnes těší a hezký týden přeje Lada Klokočníková.

0: Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Na večerní fotbalové derby v Hradci Králové by měli fanoušci počítat s dopravními omezeními. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1960 přednášel na dvou univerzitách v USA. Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu čekají návštěvníky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové trasy k aréně, což se týká i hromadné dopravy. Připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
3: Zápas začíná ve 20:00 a od 19:00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
2: Přírodnímu koupališti Dachova u Hořic se i přes horké letní dny daří udržovat čistou vodu pro bezproblémové koupání. Napomáhá tomu i pravidelné čištění a odstraňování odpadu z okolních stromů. Nezávadnost potvrdili i poslední kontrolní odběry, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.
4: První odběry na koupališti Dachova byly provedeny v pondělí. Výsledky rozboru potvrdily vodu vhodnou ke koupání. Situace je zde zatím stabilní po celou letošní sezónu a voda je zde vhodná ke koupání bez jakéhokoliv omezení.
2: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požárů. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních, středních Čechách a ve východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kayak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
5: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
2: Mezi ženami skončila Olga Samková šestá. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Počasí. Čeká nás polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní, rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby ohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 107. kilometru dálnice D11 ve směru na Polsko máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné poledne, je poslední červencová neděle, tak si společně můžeme užít oblíbenými poledními písničkami od srdce. Můžete si o písničku zavolat nebo napsat, potěšit sebe nebo své blízké a zpříjemnit si tak krásnou, už tak slunečnou neděli. Z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora krásné chvíle z poslechu.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 26. července. Svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milostiplná či milá. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
3: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
2: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
3: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
2: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
3: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
2: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexander Šupenič.
4: Alexandr Šupenič, bronzový!
2: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazily první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na naši e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tam je k dispozici písničkový formulář a pokud nejste na internetu, můžete nám samozřejmě poslat i SMS zprávu na číslo 900 1104. Pozor, do zprávy je ale nutné napsat velkými tiskací písmeny slovo Hradec. A prosím, nepoužívejte háčky, čárky, žádnou diakritiku, aby do studia dorazilo přesně znění vaší textové zprávy, jak si přejete. Zavolat nám také můžete na číslo 726 46 46 46. Jako první přichází s písemnou žádostí Městská organizace seniorů v Hradci Králové, dává zahrát svým členům, kteří slaví významné výročí. V červenci v roce 2026 slaví významné výročí paní Procházková Anna, paní Havlová Hana, pan Pavel Petřík, pan Jaroslav Bureš. Přejeme jim i ostatním jubilantům a všem seniorům hodně zdraví a hodně elánu do dalších let. To přeje výbor seniorů Hradec Králové. S přáním všeho nejlepší všem Aničkám a Anám přišla také paní Milena, přeje hlavně svým kamarádkám Aničce Mičkové z Trutnova, Aničce z Prahy k svátku a také k Haně Kučerové k dnešním narozeninám. S přáním krásného dne, vaše kamarádka Milena.

0: 20 minut po 12. hodině pokračují písničky od srdce. Dovolala se paní Danuše. Pěkné odpoledne.
1: Mám taky pěkné odpoledne a zdravím kamarádky, kamarády v Novém Městě nad Metují a do Jaroměře Alenku, zdravotní bývalou sestřičku. A hlavně aj vás.
0: Tak děkujeme za pozdravy. Co budeme hrát? Jakou písničku jste vybrala?
1: No, od Marketky a od Romana už v důchodě.
0: Dobře. A platí to i pro vás? Už jste taky v důchodě?
1: Ano, teď už mě bude 79.
0: No jo, tak to je jasný. Tak v tom případě vám posíláme písničku a pěkné odpoledne.
1: A moc krát děkuji. Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračují písničky od srdce. Dovolala se paní Jana, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak, jakou jste vybrala písničku, paní Jano?
1: Od Karla Gotta, Ave Maria.
0: Dobře, posíláme, pěkné odpoledne.
1: Přejí kamilce.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Máme tady velkou letní soutěž, tentokrát budeme hrát o radiokartu Bláznova smrt. Tak uvidíme, kdo se dovolá jako první. Pěkné odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak se k nám dovolal?
2: Tady je Jaromír z Hradce Králové.
1: Dobrý den, pane Jaromíre. Zeptám se, jste prvním volajícím naším výhercem, zkoušíte to takhle pravidelně, nebo to dneska vyšlo úplně na poprvé?
2: Pravidelně to neskouším, ale tu a tam to zkouším, to se přiznám.
1: Tak to je dobře.
2: Dneska to vyšlo na poprvé teda samozřejmě.
1: Dneska hnedka na poprvé a už jste u nás někdy vyhrál?
2: V této soutěži ne, jinak jsem vyhrál Bleskovce kdysi dávno.
1: Tak to je dobrá zpráva, tak dneska vám to dopadlo, tak moc gratuluju.
2: Děkuju.
1: Jestli mě chviličku vydržíte na drátě, společně podepíšeme všechny potřebné papíry a ještě jednou moc gratuluju.
2: Děkuju pěkně. A zdravím Český rozhlas Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Písničky Od srdce jsou v plném proudu. Další písemnou žádost poslala paní Sylvie Svitaková, která si přeje zahrát všem Anám, Aničkám a Andulkám k dnešnímu svátku. S blahopřáním také přispěchala paní Jana z Meziměstí.
1: Mám prostě o

75. narozeniny oslavil před 3 dny pan Vladimír Velikovský. Proto mu celá jeho rodina chce nechat zahrát písničku Od srdce. Všechno nejlepší, buď stále aktivní, hodně elánu a buď stále inspirací pro celou rodinu. To ti přeje manželka Dana, dcera Ilona, Silvie a Jitka s manželi, vnoučata Matěj, Štěpán, Tomáš, Natálie, Kristýna s manželem Markem, Lukáš s manželkou Adélkou a pravnučka Amálka a Tea.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Hostem letní reprízy bude skvělá vypravěčka, oblíbená Veronika Walterová, která si získala i hosty veřejné nahrávky. Opět se vydáme za Indiány, mezi kterými tráví sympatická žena každoročně spoustu dní. Poletíme do Ekvadoru, na slavnosti slunce i do kraje lososů a medvědů, tedy na Aljašku. Zastavíme se v Kyrgyzstánu a u Veroniky nepřekvapuje důvod. Zamířila tam na trénink lukostřelby ze sedla pádících koní. V pondělí po 18. hodině.

0: 13 minut před 13. hodinou pokračují písničky od srdce. Pěkné odpoledne, kdo pak se dovolal?
1: Tady Jirka Balihár, děda. A chtěl bych poděkovat svým klukům, Jirkovi, Markovi a Vojtovi. Měl jsem na dvoře trochu dřeva a oni mě s tím pomohli. Takže jim posílám písničku.
0: Dobře, tak děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne.
1: Ano, děkuji moc a nashledanou.

0: pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Life is Life a kapela Opus zazněly právě teď v Českém rozhlase Hradec Králové. Ani dnes nebude chybět váš oblíbený pořad Zámecké léto. Dnes se vydáme do Posázaví, kde stojí nádherný zámek Světlá nad Sázavou. Patří manželům Mariánovým, kteří si ho koupili na důchod a krásně se o něj starají. Poslechněte si to dneska po 13. hodině s Františkem Kinským a Patrikem Rozehnalem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Meziměstí na Náchodsku je více už než 5 let bez zubařské ordinace. 50-metrový krytý bazén v Hradci Králové je mimo provoz. Česká policie pomáhá německým kolegům s hledáním podezřelého muže z útoku v Berlíně. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. 3000 lidí v Meziměstí na Náchodsku jsou stále bez zubaře. Poslední dva stomatologové skončili před více než 5 lety a městu se za ně náhrada nedaří sehnat, připouští nezávislá starostka Pavlína Jarešová.
4: Pokud by se našel někdo, kdo by u nás zubařskou praxi mít chtěl, tak máme připravený byt, ordinace, které jsou zkolaudované jako zubní ordinace. Jsme připraveni a ochotni se podílet na financování křesla a nějakých dalších věcí, které by ten konkrétní zubař požadoval.
3: 50-metrový krytý bazén na Eliščině nábřeží v Hradci Králové je až do pátku 7. srpna mimo provoz. Důvodem je pravidelná letní odstávka a údržba. Kondiční plavci mohou chodit plavat na koupaliště Flošna. Stále otevřené bez omezení bude akvacentrum s vodními atrakcemi, které s bazénem na Eliščině nábřeží sousedí. Čeští policisté se zapojili do pátrání po útočníkovi, který včera v Berlíně najel autem do podchodu na podporu LGBTQ lidí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán. Podle něj němečtí kolegové požádali o spolupráci všechny okolní země. Útočník jednu ženu zabil a dalších 16 lidí zranil. Z Česka se do pátrání zapojila hlavně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, vysvětluje Bocán.
5: Kolegy si předáváme standardní informace v rámci mezinárodní policejní spolupráce a v současné době nemáme informace, které by hovořily o tom, že by se ten podezřelý měl pohybovat na našem území.
3: Policie pátrá po 21-letém muži, který byl podle vyšetřovatelů napojený na islamistickou scénu. Pracuje i s verzí, že mohl mít komplice. České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíce od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíce jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Soudy zároveň do konce června přijaly asi 680 insolvenčních návrhů. To je meziročně o 22% víc. Sport. Fotbalisté mistrovské Slávie Praha vstoupí do nové sezóny Šance ligy. Šampioni z posledních dvou ročníků přivítají v 15 hodin na svém stadionu Slovácko. Od 17:30 následuje zápas Jablonce s Olomoucí a od 8 večer se utkají Hradec Králové a Pardubice. Počasí. Čeká nás polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. S uzavírkou počítejte v Náchodě v Promenádní ulici, kde pokračují opravy a obíčka vede přes ulici U Zbrojnice. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční a taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda, v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych tady věřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko, tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
5: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
6: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
6: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
6: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
6: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
6: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
6: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
6: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
6: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
6: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na

0: práci taky na svojí, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
1: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
2: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
1: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
2: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
1: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
0: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
2: Staníš se.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků.

0: desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
1: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
0: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
1: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Sousoší nejsvětější trojice ve Velkém Břešťově čekají opravy. V Náchodě hasiči plánují centrální hasičskou stanici. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
2: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
3: Smích jako pláč, láska je zášť.
2: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
4: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
2: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Městys Velký Břešťov připravuje opravu historické sochy. Za práce na sousoší nejsvětější trojice u Horního kostela zaplatí podle nezávislé starostky Michaely Tomáškové zhruba 350 tisíc korun.
5: Tam se vlastně zase propadá ten podstavec, takže tam bude celá vlastně odmontovat a převést tady k panu Kameníkovi místnímu. Na to bychom taky měli mít dotaci, asi 250 tisíc.
0: Hasiči v Náchodě budou mít do několika let novou centrální hasičskou stanici. Vedení města a hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje tento měsíc podepsala memorandum o spolupráci při přípravě projektu. Stanice má být v městské části Bělovez u polských hranic. Nová poloha podle náchodské radnice umožní rychlejší zásahy i lepší dostupnost služeb státní správy v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu Malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví.
6: Sport.
0: Slovinský cyklista Tadej Pogačar by si v závěrečné etapě Tour de France měl dojet pro páté celkové vítězství. Toho zařadí mezi rekordmany. Dojezd na pařížský bulvár Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie. Etapa odstartuje před 18. hodinou.
1: Počasí.
0: Čeká nás spolujasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane mírnýho západní, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Nové Pace neprojedete ulicí Kolárova, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. V této hodině se společně podíváme na přírodní koupaliště v našem kraji, uslyšíte rozhovor s panem Sukem ze zámku Staré Hrady na Jičínsku a také se můžete těšit na vrchlabské varhaníky a oblíbenou velkou letní soutěž.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Dnes ve 20 hodinách čeká první letošní velké východočeské derby. Na Malšovickém stadionu se utkají domácí otroci s Pardubicemi. V minulém ročníku obsadili hradečtí fotbalisté krásné 5. místo a Pardubáci 8. Otroci jsou namotivováni čtvrtečním vítězstvím nad norským Tromso, ale Pardubáci zase přivedli zajímavé posily, jako třeba Václava Drchala, Marka Ichu a řadu dalších. Sám se na dnešní zápas chystám a doufám, že uvidím pěkný ofenzivní fotbal. Tipuju výsledek 3-2 pro Hradec Králové. Tak uvidíme, jak blízko budu.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Je tady velká letní soutěž, tentokrát budeme hrát o knihu Nedělní káva aneb pozdní sběr na vlnách času. Jediné, co proto musíte udělat, je zavolat a doufat, že budete první. Tak, pěkné odpoledne, halo, halo, kdo pak se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Josef pod Krkonoší.
1: Dobrý den, pane Josefe. Jste první volající, gratulujeme vám, vyhrál jste knihu.
2: Děkuji.
1: Zeptám se, zkoušíte volat častěji, nebo se vám to dneska podařilo hnedka na poprvé?
2: No, po 10 dnech.
1: Po 10 dnech?
2: No, tak jsem nevolal takhle, 10 dní jsem nevolal dneska poprvé.
1: Jo, 10 dní jste nevolal, dal jste si pauzu a dneska to hnedka vyšlo.
2: No,
1: tak
2: vyšlo.
1: To je super, bezvadný. Tak já vám moc gratuluju, poprosím vás, abyste ještě
2: Děkuji.
1: Nepokládal telefon a vyřídíme spolu potřebné náležitosti. Děkujeme za zavolání.
3: Krásný.
4: Radek Hanuš, sám mistr profesor varhaní hry. Vybral jste ty nejlepší pro koncert.
3: Tento koncert je tradiční a v letošním roce zahrají dva žáci naší základní umělecké školy, Adelka Semeráková a Jinda Feigl. Ten je právě tady za nástrojem. A také jsme si přizvali mladého nadějného varhaníka ze základní umělecké školy z Hostinného, Vojtu Valeše. Každý připraví to, co má v tom svém repertoáru. Jsou to skladby od hudby barokní až po skladby moderní.
4: Není divu, že tady rostou takové talenty. Připomeňme Vrchlabí, první varhanářská dílna v Čechách, slavný rod Tauchmanů.
3: Máme tady velkou tradici a k tomu letošnímu koncertu se taky váže několik výročí založení varhaní třídy před 20 lety, takže letošní koncert je jubilejní a také připomínáme 100 let od narození vrchlabského děkana, sbormistra a muzikanta Stanislava Skalského, takže bychom chtěli některé skladby věnovat i jemu.
4: Tady v klášterním kostele jsou troje vzácné varhany a rekonstrukci té trojice se právě letos podařilo dokončit.
3: Rozhodli jsme se, že tady s mými žáky odprezentujeme všechny 3 nástroje. Ten, který je dole v presbytáři, přestěhovaný z kostela Nejsvětější Trojice ve Forštu, jeho takové ty jemné rejstříky budou střídat tento krásný romantický nástroj na kůru, u kterého právě stojíme z dílny Rieger z roku 1898.
4: Jene, jak si vám na něj hraje?
5: Nádherně. Musím říct, že po té rekonstrukci je to opravdu radost.
3: A také zazní i ten krásný varhaní pozitiv, který tam stojí dole.
4: Ano, a ten je právě tauchmanovský, 300 let starý.
3: Je to taková trochu specialita a na ten zahrají 2 skladby. Jedna bude Jan Křítel Kuchař, o kterém víme, že tady studoval dokonce v klášteře ve Vrchlabí, a od Wolfganga Amadea Mozarta taková miniatura Adagio, původně složeno pro skleněnou harmoniku. To roztomilý.
4: Miniatura na miniatuře. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
1: Pátý koncert letošního vrchlabského hudebního léta je dnes věnován varhanímu umění. V klášterním kostele svatého Augustina vystoupí o 7. večer studenti základní umělecké školy města s tradicí nejstarší varhanářské dílny v Čechách.
0: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pěšecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 14.26 a na rozhovor je už připraven pan Suk ze zámku Staré Hrady na Jičínsku. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás i posluchače.
0: Pane Suku, jak u vás probíhá současná letní sezóna?
1: Všechno je pro návštěvníky připraveno, máme k dispozici tři zážitkové prohlídkové okruhy s průvodcem a zámecké pohádkové sklepení, které si můžou návštěvníci procházet sami vlastním tempem. Těšit se můžou na více jak 400 pohádkových bytostí, které u nás na hradě mohou potkat. Pro vás je vždycky přímo živá pohádková bytost, takže všechno je pro návštěvníky nachystáno a připraveno.
0: Určitě k vám během léta míří řada turistů. Je potřeba, aby se všichni návštěvníci objednávali dopředu telefonicky, nebo stačí, když si prohlídku zakoupí až přímo na místě?
1: Není potřeba se objednávat. Telefonicky my máme otevřeno každý den, teďka o prázdninách, jinak máme otevřeno celoročně, soboty, neděle, víkendy, svátky, ale teďka o prázdninách to běží opravdu každý den, včetně pondělí. Takže když návštěvníci přijedou, na internetu si můžou najít, co všechno se tady dá u nás vidět a na místě si vyberou a podle toho, co budou chtít zrovna vidět a jak ty prohlídky budou odcházet, tak přímo na místě si můžou všechno zvolit. Není potřeba nic rezervovat dopředu.
0: Tak to je skvělá zpráva. Dočetl jsem se, že u vás probíhá také dračí pohádkové rejdiště. Mohl byste našim posluchačům přiblížit, o co se tak zhruba jedná?
1: Je to tak, je to takový speciální letní program, který probíhá na našem hlavním nádvoří, kde pro návštěvníky jsou nachystány ochutnávky kávy z naší hradní pražírny, kterou jsme pro návštěvníky loni otevřeli. Mohou tady ochutnat pivo z regionálního mini pivovaru a taky vyzkoušet naši starohradskou medovinu pro děti. Je tam potom nachystáno malování na obličej, ochutnávka limonády, no a tak. Jsou tam zvířátka, na která se mohou návštěvníci po celý den vracet před prohlídkami, mezi prohlídkami nebo po nich, takže si mohou užít atmosféru hradu a zámku opravdu všemi smysly, ochutnat, vyzkoušet a otestovat, co budou chtít.
0: Léto je v plném proudu a tak chystáte třeba na srpen ještě nějaké novinky?
1: My jsme pro naše návštěvníky připravili letos novou expozici Kosmosvět, která je přímo v prohlídkovém okruhu Zdravosvět a Dračí království, kde jsou připraveny speciální pohádkové bytosti z jiných světů a vesmírní skřítkové. Takže zase něco trochu jiného, než na co jsou u nás návštěvníci normálně zvyklí. Vedle drachů, skřítků, princezen, vodníků, obrů a čertíků jsme právě připravili i tyto mimozemské pohádkové bytosti.
0: To zní jako skvělý program převážně pro děti. A máte i nachystaný nějaký program pro dospělé návštěvníky?
1: Máme prohlídku hradu a zámku, kde se nachází expozice, jak se žilo za císaře pána. Návštěvníci tam mohou vidět staré obchody, jak dřív vypadaly, expozici věnovanou kávě, navštívit zámeckou loveckou chodbu, zámeckou ložnici. Takže jak pro malé, tak i velké návštěvníky je toho u nás opravdu hodně k vidění.
0: Je vidět, že se opravdu nenudíte, ten program je opravdu strašně bohatý, to je super. A chtěl bych se zeptat, jestli byste nás mohl pozvat na nějakou nejbližší událost, která se bude teďka u vás konat?
1: My máme vlastně po celé léto, po celý teďka červenec i srpen, ty dračí pohádkové prohlídky a ty zážitkové prohlídkové trasy s tou živou pohádkovou bytostí. Takže ten program u nás běží nepřetržitě a opravdu každý den, kdy k nám návštěvníci přijedou, tak to mohou zažít v plné parádě a tu atmosféru pohádkového hradu a zámku, ale i ty historické prohlídky ty vychutnat opravdu na 100%.
0: Moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas, pane Suku. Děkujeme za pozvání, zní to opravdu fantasticky. Věřím, že řada našich posluchačů k vám vyrazí. Přeju vám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu spokojených návštěvníků. Děkujeme.
1: Děkujeme moc a na viděnou na Starých Hradech.
0: Budeme se těšit. Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Za chvíli tu bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července. Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: 8 minut před 15. hodinou dozněla v Českém rozhlase Hradec Králové Helena Vondráčková. Pokud byste si chtěli Helenu Vondráčkovou poslechnout naživo, tak v našem kraji vystoupí 30. září letošního roku

letošního roku v 19 hodin v Masarykově divadle v Jičíně. Nenechte si ujít její skvělé turné Helena Forever. No a do 15. hodiny nás čekají ještě dvě pěkné písničky. Nejdříve si dáme Pavola Haberu, Láska, necestuj tvým vlakom. No a potom nás čeká ještě Johnny Matias. Poté už zprávy a další dobré odpoledne s Markem Šinkorou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpe pro vyhoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Fotbalové derby v Hradci Králové ovlivní i městskou hromadnou dopravu. Večerní útok na pochod za práva sexuálních menšin byl zřejmě islamistický terorismus. Na Broumovsku začínají tradiční letní hornové kurzy. Čeká nás spolujasnou s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečně časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu čekají návštěvníky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové trasy k aréně, což se týká i hromadné dopravy. Připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
2: Zápas začíná ve 20:00 a od 19:00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
0: Večerní útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Jen kousek od místa činu to dnes řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena. Počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli. Jejím 21-letý mladík. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů. Radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Do Broumova na Náchodsku přijela stovka hráčů na lesní roh z celého světa. Letos přijeli na letní hornové kurzy mladí hudebníci například z Číny, Japonska nebo Spojených států. Jejich program popisuje organizátorka Tereza Kramplová.
3: Letní hornové kurzy jsou největší evropskou akcí podobného charakteru a mají plně nabitý program. Přivítám lektory z Čech i ze zahraničí a také vystavovatele a výrobce lesních rohů. Kromě individuálních a komorních lekcí nás čekají přednášky, workshopy, samozřejmě koncerty.
0: Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Příští týden by mohlo být místy i 36 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav bude svou předpověď ještě upravovat. Zatím ale jejich modely neukazují rekordní teploty, jaké byly v Česku na konci června. V Doksanech na Litoměřicku tehdy padl teplotní rekord. 28. června tam místní stanice naměřila bezmála 42 stupňů Celsia.
1: Sport.
0: Tenistky Lucie Halvíčková a Laura Samson prohrály finále deblu na turnaji v Praze. Britkám Dartové a Lumsdenové podlehly 2x4-6 a titul nevybojovali. Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj pro tour kategorie Challenge v Číně. Ve finále porazili dvojici z Ukrajiny 2-1 na sety a vybojovali tak největší úspěch kariéry.
1: Počasí.
0: Čeká nás polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách kolem 23 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní, rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby ohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 60. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 15. hodině stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkné odpoledne do celých východních Čech přeje od mikrofonu Marek Šinkora. V této hodině společně zamíříme do Nového Města nad Metují, kde chystají otevřít nové koupaliště. Popovídáme si o zmrzlině a vydáme se také do Safari parku ve Dvoře Králové. No a nesmíme zapomenout také na velkou letní soutěž, kde budeme hrát o parádní ceny.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dnes po třetí a naposledy máme tady velkou letní soutěž. Tentokrát budeme hrát o dvě vstupenky na libovolné divadelní představení na festival Jirásku v Hronov. Tak uvidíme, kdo se dovolá jako první. Pěkné odpoledne. Halo, halo, kdo pak se k nám dovolal? Halo, halo, dobrý den. Dobrý den. Tak, kdo pak se k nám dovolal?
2: Pavel.
1: Dobrý den, pane Pavle. Odkud jste?
2: Dobrý den. Z České Skalice.
1: České Skalice, tak to nemáte zas tak daleko do Hronova.
2: To je kousíček, ano.
1: Tak to je super. Půjdete s někým ze svých přátel nebo s někým z rodiny?
2: Manželku vyvedu.
1: Manželku vyvedete. No tak to je prima, takový pěkný letní výlet. To se určitě hodí.
2: Jo, nám se tam líbí, my to navštěvujeme každoročně.
1: No tak to je super, tak to vám moc gratuluju. Měl jste štěstí, dovolal jste se jako první, tak to je skvělá zpráva pro vás. Poprosím vás, abyste ještě nezavěšoval, společně vyplníme formulář a ještě jednou gratuluju.
2: Super, děkuju moc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Letní hitovka Coco Jumbo a Mr. President zazněl 16 minut po 15. hodině na Českém rozhlasu Hradec Králové. Řepínci se radují z maličkostí, nemají moc velké nároky na sebe samotné ani na sebe navzájem. Projevují emoce a nestydí se za ně, protože jim nikdo nikdy neřekl, že by se za ně měli stydět a potlačovat je. Maminkou řepínku je Aneta Fajová z Brna. Byla jednou z těch, kteří před týdnem obohatili 11. ročník Jinčího činu v Jičíně. Kdo to jsou řepínci, to se dozvíte v reportážním rozhovoru, který tam natočila Vlaďka Vildová.
1: Tak to jste vy, ta řepínková maminka.
2: Tady je výtvarná dílna, kde děláme obrázky, koláže, nějaká výtvarná díla s motivy řepínků.
1: A kde se vzali řepínci?
2: No, řepínci to je umělecký projekt, který už dělám 6. rokem, především na Instagramu, a teďka nedávno jsem vydala i knížku. Jsou to takové smyšlené postavičky, které jsem vymyslela, nějak mě přišly do mojí hlavy a už neodešly.
1: A souvisí s červenou řepou, ano, nebo ano. S cukrovou řepou?
2: Souvisí s červenou řepou. Ten příběh zatím je, že když se sází semínka řepy, tak občas z toho semínka namísto normální řepy vyroste právě ten řepínek, ten malý tvoreček, takový trpaslíček, který se potom kamarádí s těmi ostatními řepínky a třeba i s nějakými zvířátky a nebo nějakými lidmi klidně.
1: Někde tady ho uvidím, jeho podobu, nebo si můžu představit řepínka, jak chci?
2: Řepínek vypadá jako takový človíček, který má ale listy na hlavě. Je takový malý, třeba 10 cm.
3: Konkrétně tadyhle tom listě je napsáno: dva řepínci si spolu večer lehli do peřinek, drželi se za ruce a povídali si o jemných věcech.
1: Tak je vidět, že to není dílna jenom pro děti, ale určitě pro dospělé. Oni tady zjemní.
2: Ano.
1: Představíte se nám trochu víc?
2: Mě je 23 let, jmenuji se Aneta a studuju filozofii a sociologii v Olomouci a jsem z Brna.
1: Tu vaši knížku nám představte, ať můžeme poslat řepínky do světa.
2: Tu moji knížku vydalo nakladatelství Nevím, což je brněnské nakladatelství, které vydává takovou alternativnější literaturu. Vydávají nějaké sbírky básní, vydali veganskou kuchařku například. Ta knížka je takový sběr mých, z mého pohledu, nejpovedenějších obrázků a textů. Je určená asi především pro děti, ale zároveň už jako z ohlasů vím, že si kupují i třeba mladí dospělí lidé. Taky vnímám, že se řepínci minimálně třeba v mých brněnských kruzích stali určitým symbolem právě nějaké té jemnosti, něžnosti, že i kdybych já nepokračovala, tak by nějakým způsobem třeba žili dál.
1: A jaký je váš vztah k červené řepě?
2: Červenou řepu mám ráda, když ho někdo umí dobře uvařit. Já ju asi taky umím dobře uvařit, ale nejím ji příliš často. Občas piju řepovou šťávu, protože obsahuje železo a to člověk potřebuje. To moje umění funguje takovou formou jako komiksu, ale zároveň to je i trošku na tom čtenáři nebo pozorovateli, jak si třeba představuje konkrétně tu komunikaci. To záleží na interpretaci, já si to představuju, že spolu asi nějak mluví a zároveň by se potom naskytla otázka, jakým jazykem mluví a proč zrovna čeští řepínci mluví česky, což samozřejmě nemám jako nějak domyšlené, ale minimálně pro účel toho mého umění tak spolu nějakým způsobem mluví, aby to bylo srozumitelné pro ty čtenáře.
1: Řepínková maminka Aneta z Brna.
2: Aneta Fajová.
4: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: O nové slonici v safari parku Dvůr Králové Bambie jsme vám už vyprávěli, přesto se dnes za ní vypravíme znovu. Sledujeme, jak se jí daří skamarádit se dvěma stávajícími samicemi a být uznávaným třetím členem stáda. Když si uvědomíme, že slonice žijí pevným rodinným životem a nové členy mezi sebe jen málo kdy pustí, je jasné, že každou sebemenší změnu nebo překážku musí Bamba trpělivě překonávat. Pokud jste zvědaví, jaké dělá pokroky, máme nové informace od zoologa Jiřího Hrubého a kolegyně Dany Voňkové.
1: Máme před sebou krásný obraz tří slonice, ta, která ve Dvoře Králové pobývá nejkratší čas, byla úplně vpravo a Umbo a Sally byly v tom levém koutě. Vypadají velice poklidně, takže spřátelování, když to řeknu takhle, probíhá asi dobře.
2: Nicméně, když budete chvíli pozorovat, tak uvidíte, jaká je to šachová partie a jak se přesně dodržují vzdálenosti a pozice a vyměňují se místa v tom výběhu, když mají možnost se vyhnout nebo obíhat okolo různých ostrůvků a bran a tak dále. Tak to funguje celkem v pohodě. Třeba Umbu, naše slonice, ta by strašně ráda šla do kontaktu a dělá to, pokud mezi nima jsou vrata, ale když tam vrata nejsou, tak Bamba úplně tu odvahu nemá, při každém náznaku konfliktu se snaží někam se schovat. 99% času je klid a zvířata jsou jakoby v klidu, jsou už schopní být v jednom výběhu, ale občas se něco stane, že jednoho slona něco rozhodí, ten trošku zatroubí, tak ta dominantní slonice začne hnedka dělat pořádek, to znamená Bamba začne utíkat, a Umbu většinou utíká na druhou stranu a teďka Selena neví, jestli má utíkat tam nebo tam.
1: A já jsem to propásla, to mě moc mrzí.
2: Cokoliv vlastně mimo ten zaběhnutý režim, tak bývá pro ně složitý. My jsme vlastně úplně jim změnili režim v tom, že jsme jim přivezli třetího slona, úplně jsme jim změnili režim, že už jsou spolu. Pro ty zvířata je to jakoby zátěž,
1: jsou nervózní.
2: A potom stačí taková blbost, jako že máme poruchu vozidla na vyvážení hnoje, přijede úplně jiný auto a to stačí k tomu, aby sloni začali útočit na vrata, začali pobíhat po výběhu, troubit, tady byly oblaka prachu. Skoro rok a půl byly slonice sami a do toho jsme jim přivezli na jaře Bambu s tím, že po dlouhých 6, 7, skoro 10 let nebyl s nima žádný slon ve fyzickém kontaktu, aniž by mezi nima byly vrata. To bude vyžadovat trpělivost a čas. Vždycky je nějaký riziko, že se může něco pokazit.
0: Ano, my lidé máme stejnou zkušenost. Na druhou stranu ale už víme, že Bamba se vyzkoušela pod kamerami a za bedlivé asistence zoologa Jiřího Hrubého i nocování s Umbu a Sally v samostatných expozicích slonice a že tak udělala další důležitý krok ve svém životě.

a řek, v nich budeš mít pevnej krok. Tak fidlej a hraj jen pro ty, co mají hlavu v oblacích.

0: Osmistému výročí Hradce Králové jsme pro vás připravili seriál k dějinám města s historičkami Janou Vojtíškovou a Pavlou Korytenskou. Všechny odvysílané díly i s fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské a Hradci v prvorepublikovém období. Dnes to bude o krytém bazénu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte.
2: Hradecké minuty, v kterých navštívíme nové městské lázně Hradci Králové. Už od roku 1933, a to po celý rok nejen v létě, mohli hradečáci a návštěvníci města zavítat do nových městských lázní. Stavbu městských lázní financovala městská spořitelna a projekt byl zadán místnímu architektu Oldřichu Liskovi. Po vybudování byla dokonce 2 dny před zahájením provozu budova zpřístupněna veřejnosti, a to prostřednictvím prohlídek s odborným výkladem. Heslem nové budovy a nových lázní byl základ zdraví, světlo, vzduch a voda. Nový objekt městských lázní byl slavnostně otevřen v úterý 11. dubna 1933 a nabízel nejen unikátní umělé vlnobytí, jediné v České republice, ale také celou řadu dalších služeb. V noci byla dokonce budova speciálně osvětlena. Byl zde bazén o rozměrech 30x12 metrů, který byl obklopen ze 3 stran galeriemi. Unikátem se stalo již zmíněné vlnobytí, které se spouštělo každou hodinu vždy na 5 až 15 minut. Fungovala zde půjčovna koupacích oděvů, u mužů byl požadavek na plavky delší s nohavičkou a ženy musely nosit do bazénu plaveckou čepici nebo šátek na vlasy. K dispozici byly sprchy, sprchové a vanové lázně, dokonce tělocvična s nářadím nebo odpočívárna s masážemi pro 30 návštěvníků. V bazénu pak probíhala pravidelně výuka plavání, a to pro jednotlivce, ale i kolektivy s heslem Každý chlapec a dívka plavcem. Městské lázně byly vnímány také jako léčebné zařízení, takže zde bylo možné za příznivé ceny navštívit parní, uhličité, kyslíkové lázně nebo dokonce vodoléčbu. Návštěvníci mohli využívat služby kadeřnického salonu, sauny, v nabídce služeb byla pedikura, manikura, nechybělo zde občerstvení, a to formou bufetu a kavárna. Bonusem pak byly venkovní terasy, které sloužily podle umístění jako sluneční lázně nebo k odpočinku a relaxaci. Objekt městských lázní Hradci Králové se stal kulisou filmu Muži nestárnou v roce 1942. A příště hradečáci na kole.
1: Hradecké minuty.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

12 minut před 16. hodinou posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. 16. srpna proběhne v Hradci Králové už třetí ročník nejslavnějšího triatlonového závodu Ironman. No a už za 15 minut proběhne na Eliščině nábřeží v Hradci Králové oficiální průjezd a zkouška trati. Když jsem se před malou chvílí díval z okna, tak už se tam srocovala celá řada různých zájemců, soutěžících nebo jenom fandů, kteří se na tento velký závod určitě těší. Považte 1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů na kole a 21,1 kilometrů běh. To je Ironman, triatlonový závod, který nemá obdoby a jsme rádi, že proběhne už třetí ročník u nás v Hradci Králové.

0: kolenech mou dlaň. Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Za pár dní oslaví své neuvěřitelné 80. narozeniny hlasatelka, moderátorka a žena, která snad ani nestárne, paní Saskia Borešová. Proto s ní její životní jubileum oslavíme také hvězdných návratech. Patrik Rozehnal pro vás vybral veselé příhody, osobní vzpomínky, ukázky ze slavných i méně známých pořadů a také tematické písničky. Bavte se u dalšího dílu oblíbeného cyklu o české zábavě. Začínáme jako vždy krátce po 16. hodině. Hey!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V meziměstí na Náchodsku schání zubaře. V Česku letos do června zbankrotovalo skoro 420 firem. Archeologové objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Zítra bude oblačno s deštěm a teplotami kolem 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. 3000 lidí v meziměstí na Náchodsku jsou stále bez zubaře. Poslední dva stomatologové totiž skončili před více než 5 lety a městu se za ně náhrada nedaří sehnat, připouští nezávislá starostka Pavlína Jarešová.
2: Pokud by se našel někdo, kdo by u nás zubařskou praxi mít chtěl, tak máme připravený byt, ordinace, které jsou skolaudované jako zubní ordinace. Jsme připraveni a ochotni se podílet na financování křesla a nějakých dalších věcí, které by ten konkrétní zubař požadoval.
0: České soudy za první polovinu letošního roku vyhlásily skoro 420 bankrotů firem. Je to nejvíce od roku 2017 a meziročně zhruba o 10% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíce jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Stavební práce při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice zasáhly jen 60 cm pod zem, ale i to stačilo na odkrytí části mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb.
1: Sport.
0: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kajak krosu. Na závěr šampionátu v Oklahoma City ovládl kontaktní olympijskou disciplínu manévrem na konci finálové jízdy. Česká výprava přiveze ze Spojených států 7 medailí, z toho 3 zlaté. Světovými šampiony jsou i kajakář Jakub Krejčí a kánoistka Tereza Kneblová.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane čerstvý severozápadní, místy nárazy kolem 55 km za hodinu a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově neprojedete ulicí Ivana Olbrachta, kde pokračují práce na silnici. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
4: Velmi málo, ale občas ano.
3: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
4: Asi.
3: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
4: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
3: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
4: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
3: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
4: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
1: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale lítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
0: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
1: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
2: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
1: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
0: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
3: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
4: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
5: Co?
4: To nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
3: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
5: To je hrozně těžký.
6: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
5: Všecko víš.
4: To budou vedle, víš?
5: To jsou vedle. Jo.
4: Jaká měna se používá v republice Andorra?
7: Zase mohla myslet.
3: Tak dávejte dobrý pozor.
5: Řekni.
3: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
8: No, ono je to tam na hranici. Tam je...
3: Teď ještě otázka, která se tam používá.
8: Prosím?
2: Buď franka nebo obojí.
8: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to budeš.
2: Nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
3: Tak co říkáte? No, žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
8: Ale... Zkusíme to v obojí.
3: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
8: My jsme se asi...
2: No ano, ano, tak.
8: Jak jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
2: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
3: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
2: to není.
3: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
5: To je výborný.
3: Jednoduchá
4: tam, to není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný.
7: To by já ti nevím, ale
4: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
7: Já?
4: Já nevím, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
7: Tak.
4: Co?
7: Já ho poslechnu.
4: Jo?
7: Jo?
3: Posloucháte?
4: Nevynadáš mi potom.
7: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
3: To znamená, říkáte, to zvláštní grafický tisk.
7: Řekni to.
3: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
7: To má vědět, jaký oblouky.
3: Tak,
8: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
7: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
0: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
1: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
0: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
1: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
0: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
9: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
1: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
10: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukrt mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Gel et alim o šas inen sebuf it kin sot ju slit otorps i tuch adžib i džakšan i návstop co.
4: No to je. Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji: omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník, a šel jsem spát. Takže... jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Sazky a Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Sazky a Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Mm-hmm. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Sazky a Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte, on tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí, jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek, Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou.
2: Lidi jste to vyzkoušeli na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do
2: literatury. Viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pouze tánové, ano, zbyste jako
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duše,
7: no,
6: a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsteny na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega tady to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustnul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk pošívá se na prsty.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: To prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proč se tam nosí prsty?
8: Tak proto si
2: nosí prsty.
9: Pro mě teda
8: kromě hudebníků,
2: ale to je pozor, jo, ale to je zavádějící, to myslíme jako pozor, jo.
7: Je... A co kytaristé, ty ho potřebují taky, to klavirist, teď to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být. Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto, povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda.

0: přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
1: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné, pak tady mám pod něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bomboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
2: a říká si,
1: to bude
2: sasky.
1: Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici.
3: Ale...
1: Takže ty od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
0: A co dělalo Sasky Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
1: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
0: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží, zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
1: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Náchodě hasiči plánují centrální hasičskou stanici. Premiér Babiš odsoudil útok v Berlíně. Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hasiči v Náchodě budou mít do několika let novou centrální hasičskou stanici. Vedení města a hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje tento měsíc podepsala memorandum o spolupráci při přípravě projektu. Stanice má být v městské části Bělovez u polských hranic. Nová poloha podle náchodské radnice umožní rychlejší zásahy i lepší dostupnost služeb státní správy v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Přírodnímu koupališti Dachova u Hořic se i přes horké letní dny daří udržovat čistou vodu pro bezproblémové koupání. Napomáhá tomu i pravidelné čištění a odstraňování odpadu z okolních stromů. Nezávadnost potvrdily i poslední kontrolní odběry, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.
4: Poslední odběry na koupališti Dachova byly provedeny v pondělí. Výsledky rozboru potvrdily vodu vhodnou ke koupání. Situace je zde zatím stabilní po celou letošní koupací sezónu a voda je zde vhodná ke koupání bez jakéhokoliv omezení.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO odsoudil včerejší útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Útok označil za zbabělý a odporný teroristický čin. Podle Babiše je důsledkem neřízené migrace, kterou dlouhodobě uplatňovala Evropská unie. Po útoku jedna žena zemřela, dalších 29 lidí je zraněných. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že útok v Berlíně byl zřejmě islamistický terorismus. Policie po útočníkovi, který vjel autem do davu, stále pátrá. Ve věku 60 let ve čtvrtek zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Českému rozhlasu to potvrdil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, kde vědec působil. Několik let se mimo jiné věnoval převodu látek z nekovového do kovového stavu a se svým týmem předpověděl nový fyzikální jev. Jungwirth o tom mluvil loni na Českém rozhlase Plus v pořadu Leonardo Plus.
5: Někde tak jako uprostřed, ten systém jako se nemůže rozhodnout, jestli je elektrolyt nebo kov, tak tam vzniká to, čemu se říká nehomogenita. Část toho systému už je kovový, část je ještě pořád elektrolyt. To se také vědělo. To nové, co s tím přicházíme, je, že v tomhletom přechodném stavu ten systém, tím jak se ty molekuly v kapalině mohou hýbat, tak on se přepíná velmi rychle mezi kovem a nekovem. A tohleto velmi rychlé přepínání, to je ten nový jev.
3: Pavel Jungwirth také dlouhodobě pracoval v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. Sport. Fotbalisté B týmu Pražské Slávie remizovali na úvod sezóny druhé ligy s Příbramí 2-2. V prvním poločase Pražané o 2 góly prohrávali, kolem přestávky ale 2 góly.
0: Počasí.
3: V noci bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km/h a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jičíně neprojedete ulicí na Hrádku, kde pokračují opravy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné odpoledne, je poslední červencová neděle, tak si ji společně můžeme užít oblíbenými písničkami od srdce. O svou oblíbenou písničku si můžete napsat nebo zavolat a potěšit tím sebe nebo někoho ve svém okolí. Z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora krásné chvíle z poslechu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: O svoji písničku si můžete napsat třeba SMS-kou na číslo 91104. Do zprávy napište velkými tiskacími s písmeny slovo Hradec a nepoužívejte žádné háčky, čárky ani diakritiku. Napsat nám můžete také na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz, no a nebo si můžete přímo do studia zavolat na číslo 726 46 46 46. První písemnou žádost napsal pan Otakar Prokůpek. Přál by si zahrát písničku pro vnučku Aničku Prokupkovou z Trutnova, která dnes slaví svátek. Přeje jí všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a zdraví. To vše ti přejí nejenom on, ale i taťka, sestry Tereska, Faninka, Mariánka a neteře Emička a Majka.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračují i naše písničky od srdce. Dovolal se nám posluchač Jirka, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, Máro, já moc zdravím do Královéhradeckého rozhlasu. Já bych hrozně dneska rád poprosil o Coldplay, jak jsme se domluvili. A hnedka teda na začátku musím, protože to by mě neodpustili, pro kamarády Páju, Mikyho, Bětulku, takže zdravím do Hradce Králové. Ale dneska jsem vůbec Máro rád, že jsem se dovolal, protože mají dneska svátek Aničky. Takže já tímto zdravím tři Aničky, a to je Goldmanová, Antošová a Andělová. Takže holky, já vám přeju všechno, jenom to nejhodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a také pro naši rodinku, se kterou jsme si užili bezo víkend právě v Havlovicích na Vízenburku. Bylo to moc krásné, počasí přálo. No a také nám všem, kterým už končí dovolená, ale i vám všem, kterým samozřejmě dovolená začíná, tak ať si užijete stejně jako my.
0: Tak děkujeme za zavolání, ať se daří zase v práci, když dovčas skončila. A mějte se hezky, Jirko.
1: Mějte se.
0: Pěkné odpoledne, na shledanou.
1: Vám také, díky.

0: Kapela Coldplay byla jednou z vašich voleb v rámci písniček od srdce. No a jakou písničku si bude přát paní Růženka, se dozvíme už za malou chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den, Marku, zdravím vás, krásný letní podvečer a všechny posluchače. A písničku, co jsem vybrala od Haničky Zagorovej, Ahoj léto, tak bych dnešnímu svátku moc a moc ráda poslala všem Aničkám, nositelkám tohoto krásného jména. A jmenovitě bych to teda poslala paní Aničce do Miroslavy, do Červeného Kostelce a do Náchoda. A přeju vám, ženy, aby váš život byl krásný, nekonečný sen, aby zdraví, štěstí a láska nechyběly v něm. To všem Aničkám i té jmenovaným přeje posluchačka Růženka z Rychnovska. A zároveň zdravím všechny posluchače, přeju krásnou dovolenou, dětem přeju krásné prázdniny, prostě všem to hezké. Mějte se hezky.
0: Tak děkujeme za zavolání, mějte se, naslyšenou.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Hostem letní reprízy bude skvělá vypravěčka, oblíbená Veronika Walterová, která si získala i hosty veřejné nahrávky. Opět se vydáme za Indiány, mezi kterými tráví sympatická žena každoročně spoustu dní. Poletíme do Ekvadoru, na slavnosti slunce i do kraje lososů a medvědů, tedy na Aljašku. Zastavíme se v Kyrgyzstánu a u Veroniky nepřekvapuje důvod. Zamířila tam na trénink lukostřelby ze sedla pádících koní. V pondělí po 18. hodině.

0: na čase být.
1: V Českém rozhlase Hradec Králové pokračují i dál oblíbené písničky od srdce. Písemnou žádost napsala paní Helena Pospíšilová, která by chtěla pozdravit kamarádku Věru Matyášovou a popřát jí k jejím narozeninám všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a všech splněných snů. To ti přeje tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: O písničku O srdce si můžete napsat i formou SMS zprávy na číslo 91104, jako to udělala třeba paní Věra z České Lípy, která přeje zahrát písničku pro svoji kamarádku Jessiku, anebo pan Gabriel, který chce zahrát nějakou letní hitovku, aby mu to v práci rychleji utíkalo.
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili bo, chili bo, chili bo. Chili bo.

0: Pokračují písničky od srdce na Českém rozhlase Hradec Králové. Dovolala se paní Dana, pěkné odpoledne.
1: No, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Já ztrácím sílu, zavařuju okurky a už z toho mám plný brýle a teďka bych potřeba pozbudit, takže nějaký rock and roll od Karla Hály.
0: Určitě. No. Tak ať se práce daří, určitě už máte za sebou spoustu okurek. Kolik? Tak 20-30 sklenic zavařených.
1: Ne. Teď mám, tady mám kolik? 7 a ještě mám k tomu borůvky a ty ještě musím zpracovat.
0: Takže prostě pracovní víkend.
1: Tak. Silně pracovní, tak jo.
0: Dobře, tak posíláme písničku. Pěkné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Nashledanou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 12 minut před 18. hodinou pokračují písničky od srdce a k nám už se dovolala paní Jessica. Dobrý den.
1: Dobrý den přeju vám a všem posluchačům a tuhle písničku bych chtěla poslat všem, který se chystají cestovat na to nejlepší období. Dneska bylo nádherně, my jsme si tohle víkend krásně užili, takže děkuju hlavně Staníkovi, manželům Dobravovým a potom posílám pozdrav do České Lípy a do Podorličí, do Dvora Králové a do Tyně v Podkrkonoší. Jo, a na Zelenou louku taky Strutnova do Trutnova, abych nezapomněla.
0: Dobře, tak děkujeme za zavolání. Pěkné odpoledne.
1: Ano, děkuju taky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: 15 minut před 18. hodinou pokračují písničky od srdce. Dovolal se pan Luboš. Pěkné odpoledne.
3: Takže pane Marku a vaši kolegové a posluchači, ahoj.
2: Pěkné
3: přeju
2: odpoledne.
3: Hezký den.
2: Vám taky.
3: A po Ladislavu Vodičkoj si dáme zase něco ze zahraničí.
2: A jaká bude vybraná písnička?
3: Já jsem to nechal na vás, protože já ty názvy písniček od Blue Systemu nemám v hlavě, ale mám tam LP desky od té skupiny, jsou to pokračovatele od skupiny Modern Talking, Dieter Bohlen, a já tomu druhýmu černovlasímu říkám Indian, on vypadal trošku jako...
2: Vinetu, vidíte.
3: Vinetu, no.
2: Je to pravda. Tak jo, tak já vám ji posílám. Tak pěkné odpoledne, užívejte hezký den, mějte se
3: díky
2: a naslyšenou.
3: Díky vám taky, díky, naschle.

Další písnička od srdce poputuje do Hostinného, kde chce pan Karel se pořádně odvázat a pustit nějakou rychlou pecku.

time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Písemnou žádost o písničku Od srdce si napsala také paní Jana Strutnová. Tak posíláme. Everybody.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne bojovali se dvěma požáry. Fotbalové derby v Hradci Králové ovlivní i městskou hromadnou dopravu. Pokračuje obnova broumovské skupiny kostelů. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne bojovali se dvěma požáry v přírodě. Zásah jim komplikoval vítr. V obou případech vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Jeden požár byl na okraji Náchoda v městské části Babí, kde hořel les, a druhý v Hodičíně v Olešnici na Rychnovsku. Tam hořelo pole s obilím. Nikomu se nic nestalo. Hasiči o tom informovali na síti X. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů také na východní Čechy. Návštěvníci večerního fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Pardubicemi by měli počítat s dostatečnou časovou rezervou. Zápas je vyhodnocený jako rizikový a u vstupu čekají návštěvníky bezpečnostní kontroly. Navíc se opravují obě příjezdové trasy k aréně, což se týká i hromadné dopravy, připomíná mluvčí hradeckého dopravního podniku David Pozník.
6: Zápas začíná ve 20:00 a od 19:00 platí ve vozech MHD nástup předními dveřmi. Zároveň bychom rádi upozornili na dopravní omezení poblíž stadionu. Kvůli probíhající rekonstrukci Malšovického mostu i Malšovického nadjezdu mohou vznikat kolony.
5: Ve Vyžňově na Náchodsku pokračují úpravy barokního kostela svaté Anny. Součástí prací za 31 milionů korun je například nová fasáda, oprava věže i kazatelny, obnova části mobiliáře a hlavního oltáře a také restaurování fresek. Hotovo má být v listopadu.
7: Pokračuje také obnova dalších kostelů v okolí. V Broumově do poloviny srpna skončí oprava věže farního kostela svatého Petra a Pavla za 4 miliony korun. Po 5 letech restaurátoři dokončí obnovu bočního oltáře. V kostele svaté Barbory v Otovicích v září skončí oprava vnitřního stropu. V Heřmánkovicích naopak během srpna začne záchrana stropu kostela všech svatých. Ten je v havarijním stavu. Jde o práce za víc než 8 milionů korun. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: V Česku znovu ubývá potenciálních dárců kostní dřeně. Letos se jich zatím přihlásilo necelých 10 tisíc. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Loni se do registrů díky zveřejnění příběhu malé Madlenky přihlásilo přes 30 tisíc dobrovolníků. Celkem v českých registrech je přes 200 tisíc lidí. Většinu z nich lékaři s žádostí o darování nikdy neosloví.
8: Sport.
5: Fotbalisté Slávie získali v prvním kole nového ročníku šance ligy 3 body. Slovácko obhájci mistrovského titulu porazili 5-1.
8: Počasí.
5: V noci bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Jablonecku máme hlášenou nehodu v Tanvaldu v ulici Železnobrodská, kde se srazila dvě auta. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pohodový podvečer přeje do celých východních Čech od mikrofonu Marek Šinkora. V této hodině se seznámíme s řádem uršulinek, který působil v České Skalici na Náchodsku. Dokládá to nejnovější bádání. Kolega Karel Sladký se vydal zjistit víc. A v neobyčejných příbězích nás dnes čeká významná osobnost, konkrétně Francesco Kinský dal Borgo.

10 minut po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Díky, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají už oblíbené osobnosti, které vám představíme v neobyčejných příbězích. Dnešní pořad bude patřit muži, v jehož rodině se snoubí staletá historie s velmi moderním a pragmatickým přístupem k podnikání. Francesco Kinský dal Borgo se narodil v Itálii a pracoval v mezinárodních institucích v Bruselu. Před 12 lety se ale rozhodl natrvalo usadit v České republice. Dnes stojí v čele rodinné firmy, která spravuje hrad Kost, zámek Karlova Koruna i tisíce hektarů lesů a navazuje tak na slavný odkaz svých předků. K mikrofonu ho pozval Michal Klokočník.

0: My jsme dostali nejdřív od Rudolfa II., pak to nám potvrdil Matyáš a definitivně Ferdinanda II. Habsburský, chlumecký panství kolem roku 1620. A od té doby jsme tady. A v roce 1948 majetek byl národněn, zkonfiskován ze státu a to byl rok, když moje dědeček byl v Itálii, protože se šel oženit s mý babičce. Ještě jeho rodiče dokázali žádat na povolení, speciální povolení, aby mohli překročit hranice, dostat se do Itálie na svatbě, dostali jako mimořádnou povolení a pak se nevrátili. Takže 40 let, takže 48, pak 89 nebo 92, počítejte, to bylo prostě doba, když my jsme tady nebyli. Dědeček žil v Itálii, žil na majetek jeho tchyně, mohl žít jako běžná šlechta žila, to znamená, že bez důvod pracovat, mohl si to dovolit, ale rozhodl se, že bude si najít zaměstnání a bude pracovat jako normální člověk, protože nechtěl žít na záda její tchyně. Pracoval v Pízi, pak pracoval v Miláně, několik let, proto moje táta a jeho bratr vyrostli v Itálii. A nikdy nebylo řeč, že prostě tady bychom se vrátili, že budeme se muset starat o něco. Jako naopak, i moje otec a jeho bratr jako moc ani nevěděli o to, co tady byl. Protože moje dědeček to považoval za uzavřenou kapitolu v životě a prostě jede se dál.
1: Francesco Kinský dal Borgo se narodil v Itálii a pracoval v mezinárodních institucích v Bruselu, než se rozhodl natrvalo usadit v České republice. V jeho rodině se snoubí staletá historie s velmi moderním a pragmatickým přístupem k podnikání. Dnes stojí v čele rodinné firmy, která spravuje hrad Kost, zámek Karlova Koruna a tisíce hektarů lesů. Navazuje tak na slavný odkaz svých předků. Návrat rodového majetku sledoval ještě jako malý chlapec.
0: Mně bylo asi 10 let, když jsem přišel tady jen se rozkoukat, protože jsem přišel s mamkou, s tátou. Když táta cestoval skoro každý měsíc, jo, tenkrát prostě byli dovolení, nebo bylo v zimě, tak muselo být kolem nějaký prázdný, po Vánoci si myslím, nebo prostě jsme přišli tady se rozkoukat. A pamatuju si, strašná dlouhá cesta v autě, to bylo prostě 13 hodin nebo víc. A pak, když jsem přišel tady, protože bylo v zimě, jo, pozor, takže první, co si pamatuju, prostě čích uhlí, jo, člověk prostě, když dejchal, fakt bylo jako smrad po uhli a všechno bylo šedivý, takový. Bylo sníh, ale všechno šedivý, každý barák neměl omítku a bylo takový jako chátrání. Nebyly věci jako v obchodu ve vitríně, nebyly podstatně věci. Jo? Ale potom jsem se vrátil opět v létě, ten stejný rok, a už to bylo jinak, protože hodně jako barevný, bylo všechno zelený, kytky. Pak časem jsem si všimnul, že některý domy začaly malovat fasády jako z různý barvy. A říkám, aha, už něco se mění. Jo? To bylo moje první vnímání, že fakt něco se mění, že lidi měli důvod a potřebu prostě si to dělat podle svého, protože možná jako konečně něco patřili.
2: Jak vypadal zámek v té době?
0: Tak zámek v té době jako hlavní budova byla docela, dá se říct, v pořádku, nebo byla v lepší stavu, než můj pradědeček se dostal ven, protože komunisti se nějak rozhodli dokončit tu rekonstrukci po požáru, který vznikl v roce 1943. Nicméně ty budovy kolem zámku byly v devastovaném stavu. My jsme měli štěstí oproti jiný rodině, že stát se rozhodl udělat u nás muzeum, nějaká výstava. To bylo jediná štěstí, protože mohlo to dopadnout samozřejmě hůř. Ty budovy kolem toho byly v dezolátním stavu. Jízdárna, kočárovna, stáje, hrozný, hrozný. Proto jako dneska koukat, jak to vypadá teď, což je podobný, jak to muselo vypadat, když tady ta rodina žila, je to úžasný pocit.
2: Když jste se vrátili z Itálie, jaké to pro malého Francesca del Borgo bylo náročné naučit se česky? Ovládáte několik světových jazyků, ale ta čeština je poměrně těžká a teď mluvíte nádherně.
0: Po 12 let myslím, že spousta lidí by se nějak naučili. A zase, Moje štěstí bylo, že já jsem nežil v Praze, takže já jsem byl nucen jako se snažit. A ještě, že mám českou manželku, která mě učí každý den, takže to je další věc, který mě prostě podporovala s tou češtinou. Já jsem jenom člen představenstva. O tom rozhodování a spravování majetek se staráme spolu moje strýc, moje táta, Karlo bratranec. Ale když jsme oba, jak já, jak Karlo, když jsme přišli tady v Čechách z první, určitě první pár let, jako jsme prostě poslouchali, rozkoukali jsme se a naučili jsme se, jak to vlastně funguje. My jsme nevěděli jako nic o fungování firem. A to nemyslím jenom ty procesy a to, ale prostě i ty zvyky, tichý dochody, co není napsáno a to, to bylo prostě cesta. Jo, dneska jsme opravdu integrovaní do fungování firem, až tak, že si můžeme dovolit prostě jako přijít do nějaké rozhodování nebo prostě říct, ne, já si to myslím takhle nebo takhle, ale furt je to u nás jako diskuze, která se vede v rámci rodinu z naší ředitelové, protože pojďme si říct, že bez naší ředitelové, bez ty lidi, který máme kolem sebe, bychom nemohli udělat prostě skoro nic.

0: Jak je to náročné spolupracovat s českými lidmi, kteří pro vás pracují? Je tam velký rozdíl například v té mentalitě oproti Italům?
1: Samozřejmě rozdíl je v mentalitě, ale prostě lidi jsou lidi. A obecně je to těžké pracovat s lidma. Jako těžký a hezký.
0: Vy jste nádherně zvelebili to vaše rodové sídlo a k tomu máte spoustu obchodních aktivit, máte oboru, máte pozemky, pilu, teďka nový projekt, na kterém pracujete. Co vás nejvíc naplňuje v těch aktivitách, které děláte? Protože vy jste člověk, který je poměrně dynamický, který nedokáže postávat na jednom místě, neustále vás ten motor žene dopředu. Takže co vás nejvíc naplňuje?
1: Vidět, jak se vrátí život třeba na zámku, na těch místech, kde prostě ten život nebyl. A jak se prostě ten majetek vrátí do stavu, jak si myslím, že to bylo v době, když žilo moje pradědeček nebo jeho rodiče. Tohle mě tahá dál a ještě dělat něco, který mě baví.
0: To je asi ten základ. Možná si posluchači řeknou Francesco del Borgo, ten si žije na zámku, je to šlechtic, takže si jezdí na koni a chodí na plesy. Jak vypadá všední den?
1: Já bych řekl, že neexistuje obyčejný všední den, protože každý den mě přinesí jiné výzvy a příležitosti. Obecně nikdy jsou dny, když se věnuju o lese, jsou dny, když obchoduju na pile, jsou dny, když jsem v lese na lov s klientama, nebo prostě to provázím na zámku, jsou dny, když mám jednání jeden po druhý v různých místa Praha, Hradec a tak dále. Jo. Takže je to krásný, rozmaznitý.
0: Jak odpočíváte? Jak relaxujete? Umíte vůbec odpočívat?
1: Buď jezdím jako na ty parforcní hony, jako relax, nebo jsem na návštěvu u kamarádama, nebo mám kamarádi doma, nebo pracuji na zahradě, nebo jsem na lov.
0: Vy jste říkal koně, váš rodový předek Oktavián Kinský stál, dá se říct pomyslně, u zrodu Velké Pardubické, protože to byl velký milovník koní. Máte to také v krvi?
1: Víc než já to má sestra, která od, když jim bylo 6 let, prostě fakt se věnuje koně a jezdila různý disciplíny, prostě opravdu závodí dodnes. Já jsem se dostal ke koni až díl, je to 10 let, dejme tomu, když mi bylo nějaký 30. A hlavně mě zaujalo prostě ta svoboda, když jezdíte do přírody a ještě, protože já jsem především myslivec, jo, jsem přišel na to, že můžu spojit ta vášeň k myslivosti, jakoby, protože nelovíme napravdu, ale prostě na koni. Můžeme ten pozorování psy, jak pracujou a to je, co mě baví.
0: Takže vaší láskou jsou parforzní hony?
1: Ano, ano, určitě. Rozhodně bych nejezdil na parkour, nebo prostě mě to moc nebaví jezdit v aréně, i když se musí, aby se člověk naučil, ale nuda.
0: Je něco, co vás v České republice zklamalo? Co třeba oproti Itálii stále považujete za věc, která by se mohla zlepšit, mohla změnit? Věc, která vás trápí?
1: No, ještě tady nefunguje zvyk aperitivo. Nechápu proč. Jako lidi nejsou zvyklí si dát aperitivo.
0: Například limoncello.
1: To jo, to najdete v obchodu. Ale no, tak já, když můžu teď trošku jako seriózně a v širší rozsahu. Myslím, že co se udělalo v rámci posledních 30 let v Čechách, je úžasný příklad. Opravdu každý Čech by si měl pamatovat, koukat dozadu a říct, a pamatovat si, jak to bylo před 30 lety. Já si pamatuju, že prostě tady lidi neměli, nechci říct, že neměli nic, jako bylo určitě považováno, Česko bylo považováno jako země bez velké naděje nebo bez velké budoucnosti, že prostě nic nikdy se nebude jako posouvat. Trošku jako dneska některý lidi mluví o Ukrajině, jo? Jenomže prostě po 30 let se ukázalo naopak, že Česká republika dokázal dělat, co nikdy si neočekávali lidi, některý, a dneska je jeden z nejbohatší a nejúspěšný země v Evropě. Pozor, jako ta ekonomika v Čechách, my si máme lépe než třeba v Itálii v nějaký oblasti. A teď by byla doba, když ty, který nás řídějí, by měli se zastavit, koukat se v okolí a zeptat se, proč, nebo co nesmíme dělat, nebo měli bychom dělat tak, aby jsme nedopadli, jako dopadli ostatní. Mluvím o Německo, Francie, Itálie, Belgie, třeba Velká Británie, protože je jasný, že některý chybí systém důchodství, zdravotní systém, školství, závislost na určitý podnikání, který potom skončí, nás čekají. Nebo už jsou tady. A teď by bylo dobré, kdybych někteří se na to jako zastavili a rozmysleli, aby neudělali ty stejné chyby. Když se udělají ty stejné chyby, za 20 let, za 30 let, prostě budeme si říct, že už to je pase. Ten posun, který máme. Ještě Česká republika, ta ekonomika mě přijde, že jde nahoru. Ale přijde brzo doba, když prostě ta linie se bude prostě stavět a rozdíl na nás je, jestli bude jenom vozovka stagnovat, anebo jestli bude dole. Jo, a my bychom měli udělat všechno pro to, aby ta kvalita život nešla dole jako jinde. Já jedu do Itálie často a vidím, jak prostě v Itálii... Itálie žila dobře, v Itálii se žilo dobře a ta ekonomika šla, lidi se cítili bohatí, měli peníze až do roku, až ty 90. Jo. A po 90 letech je to prostě jenom pomalu chátrání, nebo jde, ta ekonomika jde dole, ta jistota moc není, jo. Lidi necítějí se jako dobře. Pro představu, v Itálii nerostly výplaty 10 let. Nemovitostní trh je jeden z nejhorší vůzovka jako v Evropě. Až jsem četl někde, že prostě až skoro 70% ze státní rozpočtu se platí na důchodství. Jo. To je prostě neudržitelný. Tyhle ty jsou ty chyby, které jako ta situace, do které nesmíme jako se dostat.
0: Možná by si posluchači řekli, Francesco del Borgo bydlí na zámku Karlova koruna, krásná dominanta v Královéhradeckém kraji, ale ona to není pravda, protože vy vlastně nebydlíte na zámku, ale bydlíte v lese.
1: Ano, hrabě si vyměnil zámek na roubenku. Ale to je čistě z důvodu, že já si myslím, že taky byste nebydlel v kanceláři u vás v práci, že jo? Je sice hezky se podívat z okna a vidět zámek, ale potom, když nemáte v sezóně, turistickou sezónu, nemáte soukromí a nemůžete mít ani vypustit psy na zahradě vůzovka, to není moc prakticky. Tak já jsem rád, že prostě můžu přijít doma, že mám úžasný přírodní prostor kolem sebe a jsem sám doma. Pán svýho domu.
0: Jak je náročné o ten rodový majetek pečovat. My už jsme se toho trochu dotkli v úvodu našeho rozhovoru, ale zámek Karlova koruna je nádherná památka, která prošla rekonstrukcí, ale vyžaduje neustálou údržbu. Vy jste říkal, že máte spoustu dalších obchodních aktivit. Znamená to, že část, řekněme, příjmu od návštěvníků pomáhá zvelebovat tohleto rodové sídlo a zároveň ještě vaše obchodní aktivity, váš biznis?
1: Určitě. Jak Hrad Kost, jak zámek Karlova koruna už se dostali do situace, do fázy, když ty naše akce, a mluvíme o běžná turistika, firemní akce, soukromní akce, koncerty, nás dokážou platit ten provoz. Jo, ale vždycky, a asi to takhle bude, potřebujeme investovat ty peníze, které vyděláváme z lese, především na rekonstrukce těch památkách. Ale to je normální. My jsme aspoň rádi, že ten provoz je plusový, protože to je za mě to je klíčový. A proto, když mluvím o zámek Karlova koruna, po rekonstrukci jízdární, konírní, kočárovní, jsem velice rád, že vznikly dvě nové příležitosti. Jedna je prostě nový samostatný okruh, kopitem sem, kopitem tam, kde návštěvníci si můžou prostě naučit a dozvědět o historii naší rodiny spojená s chov koní, Parforsní hon a Velká Pardubická. Můžou se dívat konečně, znovu se dívat na koni přímo na zámku, protože ty patřili vždycky. A ještě, že máme prostor, který se nabízí na krátkodobý nájmy, myslím svatby, firemní akce, prezentaci, koncerty, konference a tak dále.
0: Vy jste říkal, že o zámek a další nemovitosti tady v Královéhradeckém kraji se stará a pečuje o ně celá vaše rodina. Máte příležitost se vídat vůbec? Jezdí sem za vámi, anebo jezdíte vy do Itálie?
1: Oboje, ale každý měsíc, jak strýc, jak otec, prostě jsou tady. A takže se vydáme každý měsíc a já se snažím jít do Itálie, hlavně s dětma, aspoň tě 3-4krát za rok, aby vůbec moje děti měly vztah v Itálii. Protože jednou doufám, že se budou taky chtít starat a podílit o majetku, který tam je.
0: Budou se děti starat i o majetek v České republice?
1: No tak doufám, ale nutit ji nemůžu. Doufám. A nejlepší příklad si myslím, že to je jako vlastní příklad. Jo. Oni občas jdou se mnou, když jsem na lov, nebo jim ukážu, jak to funguje pila, vysvětlím, co děláme a co já dělám. Tak uvidíme.
0: Pokud by Francesco Kinský del Borgo nebyl potomkem šlechtického rodu a mohl si vybrat povolání, které by ho naplňovalo, co by to bylo?
1: Buď bych pracoval v lese, protože je to nádherný kancelář sám sobě a styl život, anebo bych pracoval v turistiku, že třeba bych si představil, že by mohl prostě vést turistické skupiny do zahraničí nikam, nebo prostě.
0: Největší výzva, která teď před Francescem stojí?
1: Rozvíjet novou pilu, určitě. Dokončit rekonstrukce Lobkovického palácu na hradě Kost, který měla být dokončit průběhu letní sezónu a v tom případě budeme otevřít novou výstavu o rodu Dal Borgo. A ještě co si přeju, aby to bylo za mého života prostě renovace a revitalizace areál obora, respektive letní lovecký zámek, který tam je.
0: Tak já vám přeju hodně sil, hodně elánu, ať se vám vaše sny vyplní. Děkuji za rozhovor.
1: A zdraví lesy, doufám. Děkuju.

O své životní cestě z italského Toskánska na chlumecký zámek Karlova Koruna vyprávěl Michaelu Klokočníkovi potomek starého šlechtického rodu Francesco Kinský del Borgo. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturg Jaroslav Pokorný.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

Kas já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Je 18.39 a stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Málo kdo ví, že v České Skalici na Náchodsku působil řád Uršulinek. Stopy sester z řádu svaté Voršily dokládá nejnovější badatelský průzkum. Uršulinky sídlily v současných prostorách Muzea Božiny Němcové a byly velmi aktivní. O další zajímavosti se zajímal přímo u vedoucí Česko-Skalického muzea Martiny Zálišové kolega Karel Sladký.
1: Martino, my jsme teď v Muzeu Boženy Němcové, ale zajímavé je, že tady sídlil řád Uršulinek.
2: Zajímavost to je, ti, kteří se zajímají o historii Skalice, tak to vědí. Uršulinky vlastně přišly sem do zdejšího areálu v roce 1877, vyučovali tady a byli tady až do konce první světové války do roku 1919, kdy odsud odešli.
1: To znamená, že v těchto prostorách žili?
2: Určitě. Měli tady kapli, měli tady vlastně jídelnu, měli tady školy, měli tady kuchyň, spousta jich tady i zemřela, takže vlastně v úmrtních knihách je napsáno i přesně jméno, které tady bylo. Bylo jich tady asi 25, vyučovalo se tady německy a úplně jakoby do fungování města nezapadly. Nicméně si myslím, že to je zajímavá část česko-skalické historie.
1: Určitě a připomínají i ten dnešní odkaz, i dnešní kroniky a dnešní knihy, které ano. Třeba tady máte. Takže tady byli jak dlouho zhruba?
2: Byli zde nějakých skoro 50 let. Vytvořili poměrně hezkou růžovou zahradu, která je dochovaná ještě na fotografiích. My ty fotografie máme i v našem archivu, takže víme částečně, jak ty prostory vypadaly. Teď vlastně vzniknul stavebně historický průzkum našeho areálu, takže tam to máme i podrobněji popsané. Bohužel ty archivní materiály se nedochovaly tak, jak bychom si představovali, ale víme, jak vypadaly ty prostory, jak byly vyzdobené, jak vypadal jiřinkový sál v době, kdy oni tady byli. Takže myslím si, že tahle ta část našeho areálu ještě čeká na podrobnější zpracování.
1: A ty Uršulinky odešly odsud z České Skalice.
2: V lednu 1919 ten klášter koupil továrník s Denkobem a oni potom odešli.
1: Když tady procházíte těmi prostorami, cítíte? Je někde, cítíte někde ten jejich odkaz, to, že tady byli a působili?
2: Ne, má to jeden důvod. Já se pohybuju vlastně na památkových objektech dlouho a říkám, že tam, kde proběhla velká rekonstrukce, tak jakýkoliv víceméně duch téměř zmizel. Neříkám, že nic, ale přece jenom ta rekonstrukce v tom roce 1961 a 2 s tím objektem prostě udělala své, takže moc toho tady po nich nezůstalo. Jen pár fotografií a vzpomínek lidí, kteří jako zase ze vzpomínek svých prarodičů ví, že sem třeba chodili nebo že se potkávali s těmi žačkami, které tady ve škole byly.
1: Zeptá se vás někdo čas od času na Uršulinky nebo na to, co tady bylo dříve? Možná by nikdo ani nevěřil, že tady něco takového bylo.
2: Ptají se, Skaličáci to z části vědí, z části nevědí. My tu informaci máme i v naší stále expozici, ale ten jejich pobyt tady, tak jako se na něj trošku pozapomnělo. A bylo to možná tím, že Skalice byla hodně česká. Tady se prostě učilo jenom německy. Pro Českou Skalici tenhle ten areál je nejdůležitější to období do toho roku 1877 nebo v době, kdy tady byly jiřinkové slavnosti a potom vlastně po druhé světové válce. A to, co bylo mezi tím, já tomu říkám prostě bílá místa, která se snažíme teď jako nějakým způsobem zaplnit, abychom tu historii tohohle toho areálu prostě měli zmapovanou. Zatím nám chybí plus minus 15 let, ale teď už se máme od čeho chytit. Takže přede mnou tady leží stavební historický průzkum, kde ty informace z těch archivů za nás někteří dohledali a my budeme pokračovat v pátrání, co bylo dál.
1: Říká vedoucí Českoskalického muzea Boženy Němcové Martina Zálišová. Děkuji a přeji hezký den.
2: Naschledanou.
0: V České Skalici v muzeu Boženy Němcové natáčel kolega Karel Sladký.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Poslední nedělní červencové odpoledne nám uteklo jako voda. Radost jsme udělali třem posluchačům, kteří u nás dnes vyhráli ve velké letní soutěži. Rozdali jsme radiokartu, knihu a dvě vstupenky na divadelní představení na festivalu Jiráskův Hronov. Kdo se nedovolal jako první, nemusí vůbec smutnit. Rozdávat ceny budeme až do pátku 31. července. No a třeba právě vy budete mít i štěstí a vyhrajete hlavní cenu, kterou je let horko vzdušným balónem. Nedělní odpoledne nám pomalu končí, loučí se s vámi Marek Šinkora, děkuji, že jste nás dneska celé odpoledne poslouchali a teď třeba do celé hodiny ještě Jelen a Miluji tě.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Prázdninové opravy mateřské školy Števcova v Hradci Králové pokračují s předstihem. Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Hradečtí fotbalisté už za hodinu nastoupí v prvním kole nové ligové sezóny proti Pardubicím. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V mateřské škole Števcova v Hradci Králové pokračuje oprava chodníků. Dělníci teď betonují nové obrubníky a připravují podkladní vrstvy. Práce mají skončit asi o měsíc dříve, než město původně předpokládalo. Hned poté začne také oprava ploché střechy. Součástí bude nová hydroizolační vrstva i oprava střešních prostupů. Za obě investice radnice zaplatí více než 1,25 milionu korun. Hotovo by mělo být ještě před začátkem školního roku. Městys Velký Vřešťov připravuje opravu historické sochy. Za práce na sousoší Nejsvětější Trojice u Horního kostela zaplatí podle nezávislé starostky Michaely Tomáškové zhruba 350 tisíc korun.
2: Tam se vlastně zase propadá ten podstavec, takže tam bude celá vlastně odmontovat a převést tady k panu Kameníkovi místnímu. Na to bychom taky měli mít dotaci, asi 250 tisíc.
0: Do Česka se podle meteorologů vrátí tropické teploty. Příští týden by mohly být místy i 36 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav bude svou předpověď ještě upravovat. Zatím ale jejich modely neukazují rekordní teploty, jaké byly v Česku na konci června. V Doksanech na Litoměřicku tehdy padl teplotní rekord. 28. června tam místní stanice naměřila bezmála 42 stupňů Celsia. Několik tisíc lidí u Braniborské brány v Berlíně uctilo památku ženy zabité při včerejším útoku na akci LGBT komunity. Vyjádřili také solidaritu s 29 zraněnými a v okolí místa činu pokládají květiny nebo vzkazy. Němečtí policisté mezitím dál pátrají po 21-letém pachateli, který najel autem do davu lidí v parku Tiergarten a útočil sečnou zbraní podobnou mačetě. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt útok označil za islamistický teroristický čin. Sport. První fotbalová liga pokračuje zbývajícími zápasy úvodního kola. Fotbalisté Hradce Králové ve 20 hodin rozehrají derby s Pardubicemi a očekává se vyprodaný stadion. Už proto, že otroci ve čtvrtek uspěli v utkání Evropské ligy v norském Tremze. Asistent trenéra Adrian Rolko si pochvaloval právě velkou podporu fanoušků.
3: Tři velké poděkování všem těm klukům, kteří za náma dorazili do Tremze. Vytvořili parádní kulisu, byli celý zápas slyšet. Odměnil by ten výsledek a doufáme, že dojdou ve stejném velkém počtu i tady na domácí zápas s Pardubicemi. Počasí.
0: Zítra nás čeká oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a vyohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Na 78. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože je to samo o sobě velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života, ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu, na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně i běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleniček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním návykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je, ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4, to všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Malechajim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Malechajim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
2: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
1: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům. A s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbera. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
1: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatelé?
2: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak, nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
1: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
2: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
1: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov.

0: Ubytov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý a museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona, ta perzekuce židovského národa, v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších perzekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. Jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný, kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyně Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoah zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy. České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
4: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
5: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
4: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
6: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že se třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
4: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
7: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Štemberg v budově F v prvním podlaží v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
8: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi. Počasí. V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
9: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
9: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete to, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon.
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že? Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit, ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, ten manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co vy si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně, Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
5: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
5: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
6: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
6: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
6: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
6: Pokojska.
7: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
7: U slepic.
6: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
6: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
6: Co budu dělat zítra?
7: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
7: Ne.
6: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
6: Ples nebyl nikdy.
7: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
6: Těžko říct.
7: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
7: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
6: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
6: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
6: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
7: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.

0: kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
1: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
0: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
1: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
0: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
1: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní.

0: aktivní postřeji a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
0: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
2: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar popáté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar popáté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Jestli takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěžkou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistácie.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce.
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak delším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky i rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na ní si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácový krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí v okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně a když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé a pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc. Rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán, několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ty nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasyrova? Jako...
2: Opravdu to byly takový různý, jinak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže s tím tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapalí i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nemám, říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlem Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: My jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je další zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná.
3: Jablko.
2: Od zlé královny. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A toho já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: To hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě
3: nevnímá.
2: Absolutně svobodná.
3: Ano.
2: Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě,
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá
3: ano.
2: Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl z míchy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečma?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jít tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak ší zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych jí to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkám.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bombonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore.
6: Pane Vrchní, to jste nechodní adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Jenom mi pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný?
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je, no. A tom se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, seděk doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme.
6: Na tu
9: promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou.
6: Tak šup.
9: No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: a pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
7: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou sama sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Třeba je by zajímalo, z čeho budete živit?
7: No, třeba k tomu mají vystaráno. Z vlastinech tuzeru, co?
2: No, ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
7: Co?
4: No, jako zatím.
7: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
7: No, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, děti, taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
7: Musím něco řeknout. Řekl jsem něco.
6: Ale vůbec nic.
7: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
7: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak... ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
10: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
11: Kde?
2: Ve vinárně! Jsi hluchá, netoč se nebo ti ustřínu ucho.
6: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prý nějaký sežené.
10: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
10: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
6: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
6: Tak to pust z hlavy, děvenko.
12: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. No, družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vzpomínám, já si často vzpomínám.

0: být, být, že je trápení. Člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kde bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, já si vyneš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zroucenou holku a vy mě čtete levitu o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zroucenýho?
4: Letina Civilková je tam zroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já se budu starat o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý her! Nechtěl bych to naskavit nechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu!
5: Já s tebou ne!
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady ti vyhlásili, je přátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňátem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty jsi na brýle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z Frauci Moru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta stříčku Gilen. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, hajdej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Mlčet a vy dva mazat. A nech si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden. Pámu mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.

0: to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
1: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
0: No tak půjdeme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
1: To, zamkněte dveře.
0: Ne, díky.
1: Ježiš, to nejde vydržet.
0: Máte rozčuchané vlasy.
1: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kass.
0: To si rozhodně nechte pro sebe.
1: Zůstaňte.
2: Jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassle, jsem vám zavázal.
0: To je OK. Myslím, že půjdu.
2: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
4: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
4: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Chalupové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, mile rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě?
3: Ty jsi

0: duše hraj.
1: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou? Tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomuk z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvků, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže. Třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže ty prázdní stanice dovolí přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovíst do špitálu, kde porodila, tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aha.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, asi její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe, a docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně nebo k sestře, chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali. Jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera-matka velký problém.
2: No. Možné je všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval. A plány byly velikářský, já bych se pro ně rozdal. I dneska, kde by se ozvala, prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv. Ale já bych asi moc úplně neváhal, byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnu 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě.
1: Jo.
2: Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť v pohodě.
1: No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku. Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak ožehavé téma.
1: A třeba ano, ozve. Vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mně to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenul, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité. To je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svýho manžela, smrt svýho manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: A když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy především, ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohle, jak to znělo, ale...
0: Rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím tohle, to myšlenky, které tíží. A o tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu, tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě, tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Jako, že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako mrně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo se vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pádem vlastně nevlastní, že? Mm-hmm. Tohle to, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohle to a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, tohle, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nekola. Jo.
0: No teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych si, no jej, to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to víc, to se tomu musím smát, smát tohleto. Prostě lež na lež, tohleto než jsem zjistil pravdu.
0: To mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Jdu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no... Podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: Podobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid, bo všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

0: A často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život, bydlení a stresu. Děti zase zatěžuje škola, vztahy doma, online svět a obavy z budoucnosti. Každý věk má svoje břemeno, jen se mění slova, kterými ho popisujeme. Dnes se proto v noční lince ptám, co vám leží v hlavě, co vás tíží, co vás nenechá spát, co se vám vrací, když je konečně ticho. Je to starost z posledních dnů nebo věc, kterou v sobě nosíte roky? Co by se vám ulevilo říct nahlas? Macík je tu od toho. Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr, no s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2 a pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, sluším si rádio.
0: Ano, děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně, odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsku Jarda.
0: Jardo, povídejte, myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no, já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku. Maminka to se měla 200 metrů.
0: Ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den. Ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat. A se sestrou jsme se střídali. A s neteřema, s neteří a se synovcem. A i dokonce jedna kamarádka, její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, že musela chodit do práce. Takže jsme se vždycky, když já jsem byl práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo Lexaurin. Větší dávky, aby to
1: bylo, No. Já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to. No.
0: Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral? Vnímal jste to tak? Chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Ne, ne je někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
1: Bylo, samozřejmě, no, bylo, no.
0: Super.
1: Ona nechtěla nikam, nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřela v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou a...
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, Asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že jo?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené. Jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, no, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechce jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím...
0: Všude člověk, tak to chápu, no, to je...
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám kolikrát, máme vždycky ježdělá na desátou, tak jestli už jde nebo nejde a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, ty čtyři.
0: Je to...
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, tedy, ano. Ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je v pohodě.
0: No, hlavně, že tedy máte i někoho vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takhle, že máte vedle sebe.
1: Já jsem za to vděčný, mám kamarády tady a...
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru. Mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mě je 55 a víte, jak se to říká, starý s tom nepřesadíš.
0: Ale byl jsem na 55 letech, starý strom nepřesadíš.
1: No, víte to, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, hlavně práci, že jo, a to je...
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, no, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme. Tak
1: já
0: je to...
1: jsem řidič z povolání a já jsem, mám 22 let na kamionu, už jsem se to na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedávala, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někdy v 70. ještě jezdil v autem, hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70 letech.
1: No, ježišmarja, taky já bych nejradši šel do předčasného, uvidíme, jak to ještě dopadne.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to... Tak udělejte přesně... to, protože potom budete to litovat.
0: Ano, pozdě bych a honit. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Jak já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju. Děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju. Dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900, volejte právě teď studio Českého rozhlasu do noční linky, jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě

0: A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální úděl. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, Noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
1: Je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupě, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený v kriminále, jo, pořád něco vyvádí. No.
0: Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
1: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam podvědomí to možná ani neje. Ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila?
1: No, mám přítelkyni, s kterou nežijí, nějakou by nastálo, stýkáme se, ale...
0: Ale není to tak jako, že do budoucna...
1: Ne, ne.
0: Takhle, zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.
1: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve, zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
1: No, je to hrozně těžké jakoby na to nemyslet, protože říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako nějakým takovým poradcovním sporu, kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici se vždycky rozhádá celá rodina, že jo?
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
1: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, no a babička to za celý život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo. A samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědič.
0: No, tak... Za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechci, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastně v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, pak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
1: Jde i o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, ta přítelkyně má taky pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě jakoby, už asi z toho nebude, což je další jako

0: taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takový myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod, jakoby toho jména, v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, toho, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
1: No, řekl jste to trefně, do háje.
0: No.
1: No i vám, i vám budu muset popřát, držte se, ať jo. Vás myšlenky nepřeperou a ať je no. Správně zadokujete, zaparkujete.
0: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
1: Asi to tak mělo být.
0: No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako že nic není náhoda a prostě je to prostě tak, jak to má.
1: Děkuju, držte jo, se.
0: Děkuji moc, hezký večer.
1: I vám.
0: Nebo ráno možná.
1: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun, provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. A tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou, hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů, bez nich to nejde, samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, to už jsem asi říkal, tak pojďte, pojďte na to.
2: Kratičky.

0: myšlenky, které tíží je téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálčují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já počinu jinou Brnu, jako i že mě už říká 86, ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se po druhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Opere jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že by po dvou měsících, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v pohodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěchy nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl se nikdy to, že jsem se po druhý vdala a vzala jsem si takového muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, tak to mě jako, už to chápu.
1: Mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo žije spokojeně, takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že takhle. No,
0: tak to je...
1: To teda mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda... Děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že by si vzala někoho, kdo by jako do té rodiny zapadil.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem to říkal. Jako již ho vidím asi s tím.
0: Jo. Jako, já jsem to ti to říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil. Tak jsme se přestěhovali do Svíta, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně na vysoký pedagogický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát budemkrát si držet a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, ne, že by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže, vybývá táto zavouchl ty dveře, ale nepustí ho dál. No tak to tak nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho, ale... jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někdy někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterým jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal. No,
0: Flanko, taky držte se. Šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám fyzické plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak je v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte ne, aktivity to a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měla i do Brna, jsem měla na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svíták jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebo dostilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak. Tak jen tak dál. Říkám, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu tečoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říká, nechoď na to, tak to jsem jim taky neposlechla.
0: No tak,
1: jsem na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně, hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe, no a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha a Blanka. Leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. Pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.
3: Sním tajný sen.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka co může rozčilovat? No minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje. Ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách, do komentářů, pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer. Tady je Soňa.
0: Krásnou noc. Ano, děkujeme.
1: Chci taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno. A chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let. Ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti, no a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 až 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít. Jo? Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo. A já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna, v domě bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako já to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, ne, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tituly a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat. Já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk... To je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk... Protože já, když mu to budu vysvětlovat, asi jako... Tak to
0: nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jako mrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět...
1: Jistě, že žádný mail nebo tak, to napíšu na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mě přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mě se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psát, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec
1: to pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už
0: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuji moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc, spackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek na hrnec.

0: to je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě, a psychicky je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky, prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině?
1: Ano, no jako spíš já, a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, no, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, no, že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano,
0: z ničeho nic přijde bumbác, dokázali ano fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100%, a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale... Postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který bychom všichni poslouchali,
0: jo,
1: tak on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tam, nechtěli jít tamhle, a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou, a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, ale neviděl, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takové, okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš, jet si vlakem, a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to
1: prostě
0: možné, že vlastně, to jste se bála v tom případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom všechno to, ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že by, nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně,
0: a kdy to celé vyzrálo, jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas,
1: to
0: kdy
1: nejde,
0: to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že pa?
1: Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul vlastně od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže nežděla sobec. Vůbec jako,
1: ano, tak, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano, ano.
0: A jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to ano, je jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je to ano, tam, bylo to právě, tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázala říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, radši se našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako... ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k taky asi no, pravděpodobně jako... nikdy přilítlo na adresu, takže už byly dvě, tak potom, když už tedy nastal ten moment.
1: Ono, tam bylo takových věcí, že prostě potom nakonec mě umřel táta a mamka se mnou zůstala bydlet, bydleli jsme spolu všichni chvilku a on dokázal tohleto stejný říct i mojí mamce, prostě to prostě všechno to naštěstí dopadlo tak, že jsem to zavčas ještě, sice dobře je mi 58, ale mám krásný druhý manželství, jsem v pohodě, jsem žiju naprosto úžasný život, děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
0: No, zeptám se ještě na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
1: Ano, samozřejmě, to jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud myslím, já jsem byla těhotná.
0: Dokavec jste poslouchala
1: jsem
0: a dokavec jste ho potřebovala.
1: A byla jsem doma, tak, přesně tak. A byla jsem na něm závislá.
0: Tak.
1: A všichni, i děti, tak. A pak prostě nastal obrovský zlom, obrovský tak, prostě.
0: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
1: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano. Ano,
0: teď v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace, nebo jste ho odstřihla úplně?
1: Ne, on je naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapřklej. Víte co,
0: si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
1: Ne, to už nejde, my už jsme starý, to už...
0: No ale hlavně, že teď vedete svůj normální, podle vás, řádný život.
1: Já jsem úplně nadšená, ano.
0: Není co řešit.
1: Ano, no není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo... Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si nevěděl, to s tím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
0: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
1: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
0: A aby to přineslo tak něco do života i té dceři, protože ona se říká, že co člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
1: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
0: Děkuju.
1: Ale jako je mi to líto, no.
0: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
1: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Děkuju, taky dobrou noc. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900. Volejte noční linku Českého rozhlasu. Které myšlenky vás stíží, anebo které vás stížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: myšlenky, které tíží, to je téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoct, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lohostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které znějí nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou, a nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání. Uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Ano,
0: zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: Mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete tak vážně, nebo téma, jestli, no. Jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho s nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili. Vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, mám vnuky, už jsem jí prababička, ale strašně mě mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostala rakovinu prostaty, byl na několika těch operacích, jsme na jaře prodělali chemoterapii, takomu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku a to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko. Přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý.
0: No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že ho nosím na rukách. Jako no, jak
0: to je přece k nezaplacení. Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak.
2: No, nemá jak, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že je tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým způsobem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme na, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je ze štěty. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct prostě, aby byl v pohodě.
0: Nejde to,
2: zlepý,
0: nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
2: první
0: poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i

0: možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsem si taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
1: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
0: A ještě se, prosím vás, je zeptat na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
1: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt rozloučit.
0: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio. Mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

vítáme i stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, taky pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12. Ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky.

Obrovské, ty tropy, subtropy. No další čtyřicítky, to teda to jsem na to zvědav, no. Držte se, mám vás rád. Z Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš s nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... Tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: No, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač. Malý princi, Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvít.

0: ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechla. Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: Jedna a jedna jsou dvě a jedna jsou tři.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit, tři a dvě je pět, pět a sedm, dvanáct, dvanáct a tři, patnáct. Dobrý den, patnáct a sedm, dvacet dva a šest je dvacet osm.
1: Uhasla vám cigaret.
0: Dvacet osm a pět je třicet tři. A pět, třicet osm. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není totéž.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že si mě ochočil.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Brzy na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl, já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.